nástrevník čího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima pít.

člověk bez adresy a bez dechu. Bydlí v něm, nechci říkat víla, ale co na tom, i kdyby byla, před lidmi se trošku skryla a víme o ní hlavně z doslechu.

stoupí cestu, sedněte na zadek a seďte jak z trestu, jen ať si táhne, jak to dělají vandráci. Láska se totiž, i když je previt, nikomu dvakrát nemůže zjevit. Láska se totiž, i když je previt.

tebe tolik let. Už tě znám, schody do nebe kloužou jak led.

0: české písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: Na dlaní jednu z tvých řas

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
1: Český Blaník. Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.

Pejty Rogers jen dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klekl.

hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí, někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Na rádiu Český Blaník.

0: kdo se diví, ten je cvok.
1: Český Blaník.
2: To je Blaníček.

0: Rádio Český Blaník.
1: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
2: A přichází do mě žít nebo
0: na kterých jsme vyrostli.
1: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.

monocová. A necháme čas kolem nás ubíhat. Je skoro půlnoce, já bych tě chtěl moc.

0: teď v tuhle chvíli přesně 6 hodin posloucháte rádio Český Blaník a začíná České ráno mezi 6 a 9. Se mnou tady s Martinem Císařem. A jaké písničky si budeme hrát? Tak vidím tu Marka Ztraceného.
1: Tenhle ten svět byl lepší než teď, ale nebude to zas až tak zlý.
0: Helenu Vondráčkovou.
2: A ty se ptáš, co já, jak jen se neusmá.
0: Ale i Luci stejného příjmení.
3: No ty jsi ten nej.
0: České písničky, které máte rádi, vám hraje Český Blaník. Krásné dobré ráno.
4: Počasí na Českém Blaní.
0: Oblačná zatažená bude dnešní obloha, stní bude pršet, místy očekávejte pouze přehánky a teploty 18 až 22 stupňů. Na horách tisíce metrech okolo 13.
5: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
6: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
7: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
8: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
9: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
10: Zprávy na Českém Blaní.
11: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Dnes je poslední den pro zaplacení daně z nemovitosti za letošní rok. Výjimka ale platí jen pro ty, kterým finanční úřad vyměřil daň přes 5000 korun. V takovém případě je možné je rozdělit do dvou splátek, kdy první je splatná dnes a druhá do 30. listopadu. Předpověď meteorologů se nakonec naplnila. Přes jižní Čechy se včera odpoledne a večer přehnaly silné bouřky, které lámaly stromy a přerušovaly dodávky elektřiny. Víc k tomu říká mluvčí distributora EGD Roman Šperňák.
12: Těsně po přechodu bouřek bylo bez dodávek více než 10 000 odběratelů. Omezení dodávek se týká převážně jižního Českobudějovicka a Trhovosvinenska, oblasti Novohradských hor a jižního Lipenska. Příčiny poruch jsou nejčastěji pády stromů a větví do vedení.
11: Kolem 8:30 večer bylo bez proudu ještě na 1800 odběratelů. Varování před silnými bouřkami skončilo úderem půlnoci. Hasiči měli na 200 výjezdů. V Maďarsku se rýsuje ostrý konflikt. Do půlnoci dal maďarský premiér Péter Maďar prezidentu republiky Tamási Suliakovi lhůtu, aby odstoupil z funkce. Několik hodin před uplynutím ultimáta ale hlava státu oznámila, že z funkce neodstoupí a bude dál plnit své pravomoci. Pohár pro mistry světa zvedli nad hlavu hokejisté Finska. Ve vyrovnaném finálovém souboji se Švýcarskem rozhodl jediný gol v utkání, který padl až v prodloužení. V 71. minutě se o vítězný zásah postaral útočník Konsta Helen, který tak Finům vystřelil páté zlato. Velké zklamání prožívají Švýcaři, kteří na historický titul po třetí nedosáhli. Tolik zprávy na Českém Blaníku a teď se na vás těší Martin Císař.
0: Jsem tu, hezké ráno, 3:30 po 6.
10: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: Moni, díky, ještě krátce k hokeji. Teda musím říct, že jsem to těm Švýcarům ale přál. Ten brankář, no byl úžasný, ale pozor, jeden gól, jeden jediný, zapříčinil to, že zlato letí do Finska. No nicméně Finům tedy hodně radosti, pěkně to oslavte. No a co pro naše? No tak prohráli jsme s mistrem světa, což jako za mě není až tak špatný. Divokej byl.

0: Za minutu bude 6:45, posloucháte České ráno na rádiu Český Blaník, je 1. června, je tu Mezinárodní den dětí, ten byl vyhlášen v roce 1949. My přejeme všechno nejlepší také Laurám, které slaví svátek. Narozeniny 81. má český moderátor a také bavič Karel Šíp. Karle, vzpomeňte na nějaké vydařené narozeniny.
1: No, tak jako vzpomínám si na řadu zajímavých dárků, vzpomínám si například k 60. že jo, tak to byly takový větší a jinak ty nekulatý narozeniny prakticky neslavím skoro vůbec. Takže jsem dostal například od kamarádů baskytaru, na kterou jsem jako mladý hrával, a vlastně, když jsem skončil s aktivní muzikantskou érou, tak jsem nikdy už pak na tu basu nehrál, no a k 60. jsem jí dostal i takový malý kombíčko, aparaturku, takže když jsem někdy sám doma, tak si tak jako opravdu rád jako zahraju. Tak to byl takový opravdu užitečný praktický dárek, který fakt mi dělal radost, protože sám od sebe už bych si baskytaru koupit nešel, ale když to dostanete jako dárek, no tak vzpomínám na ty staré časy a zahraju si tak, jako pustím si nějakou písničku z CDčka a hraju s tím, jako kdybych hrál s ním.
0: Karle, všechno nejlepší od Českého Blaníku a dnes slaví také Daniel Hůlka. Také gratulujeme jemu 58.
2: Hej, už se to blíží.
0: Dále je to česká herečka Veronika Kekubařová, ta má 39, o 10 let více má Richard Krejčo. Oslavencům všechno nejlepší a když je ten Mezinárodní den dětí, tak tady mám jednu přímo pohádkovou pro všechny.
3: Český Blaník.
4: Český Blaník.

0: To byla slza písnička Srdcová dáma. Dobré ráno přeji vám všem, dámy a pánové. Gratulace letěla dětem a také samozřejmě Laura mají dnes svátek, ale teď se podíváme do psího kalendáře. A kdo tam je právě dnes, 1. června? Je to Deli, tak všem Deli, všechno jen to nejlepší. A také nějakou tu dobrou snídani, to bych přál. Za chvíli počasí aktuální dnešního dne a jaký dnešek bude. A do té doby Helena Vondráčková nebo slovenská skupina Tým.
1: Radio Český Blaník.
2: To jsou i činasky.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Rádio Český Blaník.
1: To jsou 24 hodin denně jenom české písničky.
0: Ty nejhezčí, které znáte.
1: A k tomu navíc aktuální novinky, zajímavé tipy
0: i dobré zprávy. Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Na Českém Blaníku.

0: na Slovenska v našem vysílání po ránu slovenská skupina Tým.
1: Počasí na českém Blaníku.
0: Tady už je meteorolog Šimon Kolář. Šimone, krásné ráno, jak teď je aktuálně v Česku?
2: Hezké dobré ráno. Aktuálně máme většinou zataženou oblohu a na většině území se vyskytuje občasný déšť. Teploty jsou poměrně vysoké, nejčastěji 16 až 12 stupňů Celsia.
0: To je dnešní ráno a jaký bude dnešní den?
2: Den přinese zataženou až oblačnou oblohu. Zpočátku na většině území občasný déšť nebo přehánky, výjimečně se vyskytne i bouřka. Odpoledne a večer ale srážek bude ubývat a oblačnost se bude protrhávat postupně. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 22 stupni Celsia.
0: To říká meteorolog Šimon Kolář. Šimone, děkuju, mějte se krásně, hezké ráno.
2: Rádo se stalo, naslyšenou.
1: Český Blaník. To je Blaníček.
0: A tady u nás teď Jarek Nohavica, když mě brali za vojáka, za chvíli i Linda Finková. Hezké ráno, jsou 4 minuty po půl sedmé.

0: Bonnie Bianco a Pierre Cosso a písnička Stay v originále, česká verze Linda Finková, Pavel Noha, Neodcházej. Přeji hezké ráno. Teď v tuhle chvíli míříme do Zlína. V rámci Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež se konala tradiční dražba umělecky stvárněných filmových klapek. A tentokrát vynesla skoro 4,5 milionu korun. Podrobnosti dodá mluvčí festivalu paní Kateřina Markitánová.
1: Letošní salon filmových klapek čítal 120 výtvarně zpracovaných děl. Za nejvyšší částku se vydražila klapka Zdeňka Vrby, která je poctou výtvarníkovi Jaroslavu Němečkovi a vydražila se za 180 tisíc korun. Za částku 170 tisíc korun se potom vydražila klapka přímo od Jaroslava Němečka s motivem čtyřlístku.
0: A já ještě pro úplnost doplním, že 66. ročník Zlínského festivalu končí tuto středu. A teď zpátky k písničkám, jaké to budou na českém Blaníku. No jasně, samé pohodové, Marek Ztracený, Léto 95, Želva od skupiny Olympic, anebo Hana Zagorová, Láska je počasí. Tak hezké ráno.
2: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí IQ.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
4: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival divadla Bratří Formanů Arena se letos poprvé usadí v Praze na ostrově Štvanice. Program začíná už 10. května interaktivní výstavou Bráchy Matěje Imaginárium. Arena pak naplno vypukne 9. června a to vše za podpory generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman. Více na festivalarena.cz.
5: Go, go, go, gorila!
6: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorila.cz

jen koukni na profil. A móda je mi fuk, a nejsem diskofil. Já frontu na pětník nestojím před rájem, už dávno jsem si zvyk, že mám jen pod nájem. Jsem obyčejný kluk a nemám proč ti lhát, že stačí, abych mrkl

0: ač není diskofil.
1: Dobré ráno, je 7 hodin, vy posloucháte Český Blaník a za chvíli tu budou třeba Michal Hrůza.
2: Přišlo jste na dání, probudila můj život trochu vratký.
1: Lucie Bílá.
3: Neskučím jako pes, nahrotíte sáme se mes, můžeš lásko.
1: A nebo Dalibor Janda.
4: Kola se kroutí dál, motor už v práci.
1: České písničky, které máte rádi, ty hraje Český Blaník.
5: Počasí na Českém Blaníku.
1: Obloha dnešního dne zatažená až oblačná, očekávejte déšť nebo dešťové přehánky. Teploty mezi 18 a 22 stupni. Toliko počasí, míříme na silnice.
6: Za volantem
5: s Českým Blaníkem.
7: Pozor na dálnici D5 na 57. kilometru ve směru na Prahu, stojí na vozovce porouchané vozidlo, projíždějte s opatrností. A opatrně je taky na D7 na 15. kilometru ve směru na Chomutov, došlo k dopravní nehodě osobního auta s vozíkem, které po nehodě stojí u krajnice. A na dálnici D10 na 63,5 kilometru ve směru na Prahu došlo k dopravní nehodě nákladního auta s osobním. Kolona se zatím netvoří.
1: Tak děkuju, kdyby cokoliv, WhatsApp Českého Blaníku k dispozici 720 83 63 07. Tak nám klidně na WhatsApp dejte vědět. Já vám přeji krásné ráno a pokud možno na silnice, šťastnou cestu.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
10: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
11: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
12: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
11: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.
13: Zprávy na Českém Blaníku.
14: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Prezident Petr Pavel stále věří, že pojede na červencový summit NATO. Doufá ve vládní kompromis, že se ho zúčastní nejen on, ale i premiér Andrej Babiš. Ten se s Pavlem už několik měsíců pře, zda hlava státu na summit v Ankaře pojede. Babiš v sobotu neodpověděl na dotaz, zda by prezident mohl letět na jeden ze dvou dnů summitu a premiér na ten druhý. Při měření emisí se v Česku švindluje. Jak píšou novinky.cz, u každého čtvrtého auta vytipovaného ke kontrole naměřila silniční inspekce emise překračující zákonný limit. Přitom mají většinou platný certifikát z pravidelné prohlídky. Podle Asociace emisních techniků a opravářů je to důkaz, že se při měření podvádí. Na Šumavě zasahovali hasiči. Na samotě západně od vodní nádrže Nýrsko na Klatovsku zničil rozsáhlý požár obytný dřevěný srub se stodolou. Hasiči včera předběžně odhadli škodu na víc než 2,5 milionu. Po příčině požáru teď pátrají vyšetřovatelé. Fotbalová reprezentace už odletěla do dějiště mistrovství světa. Celkem se do konečné nominace vešlo 26 fotbalistů. Trenér Miroslav Koubek vyřadil Kabonga, Buchu a Ladru.
15: S těžkým srdcem, asi nejhorší okamžik mý tenisové kariéry. Museli jsme oznámit po dlouhé diskuzi a ještě i analýzy pro a proti. Tři jména, které z nominace vypadly. Nechtěl bych se pouštět vysvětlování to pro a proti. Nebylo by to citlivé. Obecně jsou to sportovní věci. Na prvním místě použitelnost do schématu herních, očekávaný průběh zápasu.
14: Do turnaje vstoupí duelem s Koreou. Tolik zprávy na Českém Blaníku a teď je tu Martin Císař.
1: Ano, jsem tu, hezké ráno, 7:04.
13: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
1: Za chvíli také písnička dne a Tomáš Klus písní dokola. Ale tohle už je Lucie Bílá, která byla fantastická. Opravdu fantastická na konopišti. Písnička SMS.

0: Greenhorn je Michal Tučný a Felina z El Pasa, jedna z delších písniček, má skoro 6,5 minuty. Pojďme dál.
1: Písnička dne. Na Českém blaníku.
0: Skvělé ráno přeji do celé České republiky, samozřejmě v DAB+, ale pozor, také na internetu 3x2TV, radioblaník.cz, na celém světě. Tady můžete poslouchat Český blaník a teď Tomáš Klus. Písnička dokola. Tomáši, jak to sní je?
2: Píseň dokola vznikla vlastně poměrně autenticky, když moje žena odjela do Barcelony za svojí kamarádkou a hnedka z prudka z letiště začali prostě mejdán a já jsem ani nevěděl, jestli teda dobře přistála nebo co se děje, a byl jsem ale ve studiu a měl jsem právě, jak ona byla pryč a děti byly s babičkou, tak já jsem měl takový ten svůj, co mám strašně rád, ten prostor pro to tvoření. Ale byl jsem zároveň zneklidněn mou neinformovaností o jejich aktivitách, takže jsem ze zoufalství opravdu autenticky napsal tady tuto píseň, že ona je pryč a já bych nejradši jel za ní a že když ji volám, tak ať mi to aspoň zvedne.
0: Dobrý, to byl Tomáš a my si dáme písničku.
1: Písnička dne na Českém blaníku.
0: Po ránu ještě přesný čas, ten je důležitý, máme 3 minuty po 7:45.

0: Michal Hruza na Českém Blaníku a písnička Pro Emu. Za dvě minuty máme půl osmé. Přeji vám krásné dobré ráno, především Laurám, které dnes slaví svátek, ale je tu také Mezinárodní den dětí, tak všechno je to nejlepší všem dětem. Za chvíli buty nad stádem koní a také se podíváme na počasí české, moravské a slezské, jak je bude pro ten dnešní den, pro první červnový. A jak jsem říkal, dnes je tu Mezinárodní den dětí. Dětem tedy hodně smíchu do toho dnešního dne.
1: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června, tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na dek.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
4: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Rádio Český Blaník.
1: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
5: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
1: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
5: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
5: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.

0: půl osmé, k tomu 8 minut posloucháte Český Blaník.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tady už je ale meteorolog Šimon Kolář. Šimone, krásné ráno, jak je v České republice aktuálně?
2: Hezké dobré ráno. Aktuálně máme většinou zataženou oblohu a na většině území se vyskytuje občasný déšť. Teploty jsou poměrně vysoké, nejčastěji 16 až 12 stupňů Celsia.
0: To je aktuální stav, jaký dnešek bude?
2: Den přinese zataženou až oblačnou oblohu, zpočátku na většině území občasný déšť nebo přehánky, výjimečně se vyskytne i bouřka. Odpoledne a večer ale srážek bude ubývat a oblačnost se bude protrhávat postupně. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 22 stupňů Celsia.
0: Tolik tedy Šimon Kolář, Český hydrometeorologický ústav. Šimone, díky, mějte se krásně a hezké ráno přeji.
2: Rádo se stalo, naslyšenou.
3: České ráno
1: na Českém Blaníku.

0: 8:45 minuta na vrch, posloucháte rádio Český Blaník, krásné ráno vám všem přeje Martin a za chvíli tu budou Marie Rotrová, Markétka nebo Karel Gott s písničkou Zůstanu svůj. A 8:10, tam to bude písnička na vaše přání. Jakou byste rádi slyšeli, jaká vám udělá radost, nebo jakou jste hodně dlouho třeba u nás neslyšeli, tak dejte vědět, WhatsApp Českého Blaníku má číslo 720 83 63 07. Pro koho to bude dnes, pro koho zahrajete na Blaníku, na tom našem Českém Blaníku, to už je pouze a pouze ve vašich rukách. Tak pište, anebo klidně namluvte zkaz. Ještě jednou WhatsApp Českého Blaníku 720 83 63 07.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
5: Rádio Český Blaník.
6: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
7: Já budu chodit po špičkách, snad dětí nezbudím.
5: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
8: Středověk neskončil, středověk trvá.
6: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
9: Život je krásný, je na konci světa, ve Sbírce básní ta nejhezčí věta.
5: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
5: Rádio Český Blaník.

0: bylo 8 hodin, posloucháte Rádio Český Blanes a vaším průvodcem v Českém ránu je i dnes moje maličkost, tedy Martin Císař. A jaké písničky si dál budeme hrát, tak jedna na vaše přání, to je jasná věc. A tu další nabídne třeba skupina Olympic.
1: Polámaný v díře krysí, čekáš na smrt jako by si krát.
0: Mám tu taky Kabáty a písničku Šaman. A nebo Náš cíl Michala Davida.
1: Náš cíl.
0: Tohle je Rádio Český Blaník, to, které hraje české písničky, které máte rádi.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zataženo až oblačno bude dnes v Čechách, na Moravě, ale také ve Slezsku. Teploty většinou mezi 18 a 22 stupně a po celý den očekávejte déšť nebo dešťové přehánky. Toliko počasí, dobré ráno.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Seznam Fest. Už 6. června v Garbe Holešovice. Vystoupí PSH, Skyline, Lenny, ale taky Kašpárek v rohlíku a Kapitán Demo. Těšit se můžete i na živé podcasty a tunu další zábavy pro malé i velké. Přijďte s námi oslavit 30. narozeniny Seznamu. Vstupenky na webu seznamfest.cz.
5: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme pedalboardy, šlapadla nebo třeba wake black. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.
2: Zprávy na Českém Blaníku.
6: Krásné ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Nová zelená úsporám už nebude jako dřív. Nejvyužívanější dotační program po více než 17 letech mění podobu a způsobit to může menší zájem žadatelů. Jak přesně budou programy fungovat, vysvětluje ekonom Lukáš Kovanda.
7: Už nebudou opřeny o přímé dotace, ale v uvozovkách pouze o bezúročné úvěry. Celkově vlastně v rámci programu Zelená úsporám a pak Nová zelená úsporám už Češi vyčerpali zhruba 109 miliard.
6: Jde totiž o vůbec nejvyužívanější možnost státní podpory. Hasiči mají za sebou po silných bouřkách stovky výjezdů. Třeba na jihu Čech, kde byly bouřky nejsilnější, na Českobudějovicku a Českokrumlovsku zasahovaly u 200 událostí. Na 10 000 odběratelů se ocitlo bez proudu kvůli popadaným stromům. Plné ruce práce měli i hasiči ve středních Čechách. Nejčastěji zasahovali na Příbramsku, Kladensku, v okolí Prahy a nebo na Kolínsku. Předseda senátu Miloš Vystrčil dorazil s delegací na Tchaj-wan. Přivítal ho tam náměstek ministra zahraničí. Jednat ale bude například s tamní viceprezidentkou. Pro Vystrčila se jedná o druhou cestu na Tchaj-wan. Ostrov poprvé navštívil v srpnu 2020. Na Challengeru v Prostějově se může představit až 9 českých tenistů. Jako první z domácích hráčů zasáhne do hlavní soutěže Zdeněk Kolář, který se dnes utká s Argentincem Midonem. V závěrečných kvalifikačních zápasech budou o účast pavouků usilovat Jan Kumstát a Marek Gengel. Roli turnajové dvojky pak bude plnit Vít Kopřiva. Tolik zprávy. Hezké ráno.
2: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré ráno, krásný celý den, jste s Českým Blaníkem a s vámi je také moje maličkost, tedy Martin Císař. A tohle už je skvělá Iveta Bartošová, Útoč láskou. 8 hodin, 4 minuty navrch.

0: večer.
1: Michal David, ten večer, sobotní, tam mu to šlo. To byla nádhera konopiště toho letošního roku a 27 let Blaníku. Oslava je za námi a my pojďme na písničku podle vás.
2: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
1: A kdo nám napsal jako první, byl to posluchač Jirka. A píše tady, dobrý den, prosím o zahrání písničky od Rybiček 48. Já dneska slavím a bude to také pro všechny laury. No tak jo, tak písničku posíláme, doufám, že potěší.
2: Písnička na přání. Na Českém Blaníku.
1: A tady je potřeba dodat, že v daném případě to nejsou pouze Rybičky 48, ale jsou to také holky. Já dneska slavím. Za minutu máme 8:45. Hezké ráno.

0: Jirka Schillinger na Českém Blaníku. Dobré ráno, za pět minut máme půl deváté, dál si budeme hrát česky i slovensky, nabídnu Hanku Zagorovou, je naprosto nezbytné, anebo Atlantídu v podání Miroslava Žbirky, i osmdesátky slovenské tady budou. Také se podíváme se Šimonem Kolářem na počasí toho dnešního dne a jaké je teď aktuálně. Většinou prší, ale více informací za malou chvíli.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Toyota Domanský. Spojení tradice s kvalitou. Praha Sever z Diby a nově Praha 5. Stodůlky. www.toyota-domanský.cz.
5: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
6: Co Čech, to rekordman.
7: Není nás mnoho, ale máme mezi sebou spoustu výjimečných lidí.
8: Pojďte si s námi o nich povídat.
7: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
6: Co Čech, to rekordman.
7: Na Českém Blaníku. České písničky, které máte rádi.
6: Na Českém Blaníku.
9: Je naprosto nezvyklé.

0: 9:30, k tomu 3,5 minuty a vám přeji krásné dobré ráno na Českém Blaníku.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: A jaké je to dnešní ráno, to ví Šimon Kolář, Český hydrometeorologický ústav. Šimone, hezké ráno.
2: Hezké dobré ráno. Aktuálně máme většinou zataženou oblohu a na většině území se vyskytuje občasný déšť. Teploty jsou poměrně vysoké, nejčastěji 16 až 12 stupňů Celsia.
0: To je dnešní ráno, jaký bude dnešní den?
2: Den přinese zataženou až oblačnou oblohu, zpočátku na většině území občasný déšť nebo přehánky, výjimečně se vyskytne i bouřka. Odpoledne a večer ale srážek bude ubývat a oblačnost se bude protrhávat postupně. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 22 stupňů Celsia.
0: Šimon Kolář, děkuju, Šimone, mějte se.
2: Já to se stalo naslyšenou.
0: Tohle je Olympik.

0: Ranní vysílání na Českém Blaníku za 4 minuty máme 8:45. A je to tady hokejový šampionát, je za námi, mistři světa jsou Finové, blahopřejeme. Já se přiznám, že jsem to přál Švýcarům, no ale tak jsou to Finové, všechno nej. Tak pojďme se podívat na další mistrovství, tentokrát republiky, ve skládání puclí. To se konalo v Ostravě. Nicméně v soutěžích čtyřčlenných mužstev vyhrál zlaté medaile tým Cvak Cvak. Jak moc je to těžké, to nám popsala jeho opora Jana Ondroušková.
1: Samozřejmě záleží na tom konkrétním pucli, jak to rozhodíme, ale určitě prostě víme, kdo je lepší třídič, kdo lépe skládá větší plochy, kdo lépe skládá obrázky. Opravdu jde o to, že my jsme se hodně dobře znali, hodně dobře připravili a myslím, že ten výsledek to dneska přinesl. My většinou skládáme ve stoje, takže jsme opravdu jako předkloněný, takže když je třeba někdo po nějakém sestřihu nebo něco, tak to je úplně jiný, než když má dlouhý vlasy jenom v culíku, takže opravdu jako musí mít nachystaný všechno.
0: No prosím, já si říkám, že to není vůbec žádná legrace. Ještě doplním, že Janin tým složil dvoje pucle z 500 kousků a to za necelé 4 minutky. Tak to je slušný. Jana vyhrála i v soutěži jednotlivců, takže je aktuálně dvounásobnou mistryní České republiky. My se vracíme k písničkám Leny, Lenka Filipová, Samotní nejsme nic, anebo Blues skupiny Katapult a potom už kolegyně Veronika Rážová v čase 9 až 13 na Českém Blaníku. Mějte hezké ráno a pohodový celý den, to vám přeje Martin.
2: Zažijte Japonsko v Botanické zahradě Praha. Navštivte festival bonsai a japonské kultury od 5. do 14. června v Pražské Troji. Čeká vás přehlídka nejlepších bonsai od předních českých i evropských pěstitelů, bohatý doprovodný program plný vůní, chutí i tradic Japonska. Botanická.cz.
3: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
6: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
7: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.

0: Standa Hložek, Petr Kotwald v pohodě, tak já doufám, že jste na tom stejně jako oni dva. Já tedy rozhodně, 8:00 už minula, právě teď odbíjí 9:00 a co nás čeká po ní, třeba Leona Machálková. Zas mě hlad, zařiď, ať už mi nescházíš. Dej zpátky čas, taky Sagan Tofy a Dávej ber. Dávej ber. A těšit se můžete i na Jaromíra Majera.
1: Světem hraje svou píseň dál, já ho vydal, já ho...
0: Už za chvíli zprávy, ale ještě předtím pojďme na počasí.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Očekávejte, že dnes bude zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přehánky, ojedinělé i bouřky. Odpoledne a večer budou srážky od severozápadu ustávat a oblačnosti bude ubývat. Teploty 18 až 22 v maximech, na horách kolem 13 stupňů. Večer a v noci se pak ochladí a očekáváme 13 až 8 stupňů. Na horách jen kolem 8. Za chvíli slíbené zprávy a pak už pokračujeme v rytmu českých písniček, které máte rádi.
3: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
4: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
5: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
7: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
8: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
7: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.
9: Zprávy na Českém Blaníku.
10: Přejeme pohodové pondělní dopoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Dnes je poslední den pro zaplacení daně z nemovitosti za letošní rok. Výjimka platí pouze pro ty, kterým finanční úřad vyměřil daň přes 5000 korun. V takovém případě je možné ji rozdělit do dvou splátek, kdy první je splatná dneska a druhá do 30. listopadu. V případě pozdního zaplacení hrozí úroky z prodlení. Zelená úsporám už nebude jako dřív. Nejvyužívanější dotační program po více než 17 letech mění podobu, což může způsobit polevení zájmu žadatelů. Jak přesně budou programy fungovat, řekne ekonom Lukáš Kovanda.
11: Už nebudou opřeny o přímé dotace, ale v uvozovkách pouze o bezúročné úvěry. Celkově vlastně v rámci programu Zelená úsporám a pak Nová zelená úsporám už Češi vyčerpali zhruba 109 miliard.
10: Jde totiž o vůbec nejvyužívanější možnost státní podpory. Na jihu Španělska dopadly dva pašeráky aut díky poruše výtahu. Policisté narazili na podezřelá auta před budovou a opraváři výtahů jim náhodou řekli, že několik cizinců je uvnitř zaseklých. Dva Belgičané tak po vyproštění putovali rovnou do policejní cely. Finové jsou po páté hokejovými mistry světa. Ve finále šampionátu v Curychu porazili Švýcarsko 1-0 v prodloužení. Domácí tým prohrál finále třetím rokem za sebou, aniž by skóroval. Finové se stali šampiony opět po 4 letech. Na 3 předchozích mistrovstvích skončili pokaždé už ve čtvrtfinále. Celkově získali na mistrovství světa 17. medaili. To byly nejnovější zprávy. Přejeme krásné dopoledne.
9: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
0: 4 minuty po 9:00 vy posloucháte Český Blaník a tady už se rozjíždí Xindl X s Olgou Lounovou, Láska v housce. Olga Lounová to rozjela i na Konopišti, ale o tom si ještě budeme povídat. Navíc, tuhle písničku spolu s námi, s mým kolegou Michalem, stvárnila i na našich sociálních sítích. Tak schválně, mrkněte na to. Český Blaník.

0: Tak to je Lucka Vondráčková a její vzkaz v lahvi přesně ve 9:45. A já vám můžu slíbit, že opět dorazí Pepíno Vaněk z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit. Tentokrát si pro nás přichystal zase něco speciálně blanického.
1: Co Čech, to rekord.
0: Takže Pepíno, je to tvoje.
2: Rádio Blaník podpořilo i zajímavou akci Nejvíc psů v restauraci. Těch psů se sešlo 82, bylo to v restauraci ve Sport Relax centru na Monínci a byl to nový zápis do České knihy rekordů, který proběhl v roce 2014. Takže gratulujeme pejskům, pejskařům, Rádiu Blaník i Monínci.
0: Tak my gratulujeme taky. Krásný rekord, Pepíno, díky za něj a těšíme se zase zítra na další kousek.
1: Co Čech, to rekordman na Českém Blaníku.
0: A teď už další české písničky, které máte rádi. Sagvantofy, Leona Machálková nebo David Koller.

0: Sakvantofy, dávej ver na Českém Blaníku. Dávat budeme dál české písničky, které máte rádi. Taky si za chviličku dáme takové malé kalendárium. Prozradím vám, kdo co slaví a taky co se v tento den stalo. No a samozřejmostí je hlavně to, že si dáme další várku českých písniček. Za chviličku jedna od Karla Gotta, další od Lucky Bílé a ještě předtím Marek Ztracený a Zastav mě.
1: Hausbrand Café, per favore.
2: Sì, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
4: Největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Komfortní zázemí. Zastřešené hlediště. To je prima hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Užívejte si od června do září pohodu letních večerů. Už se to blíží, tak neváhejte. Vstupenky na divadlokalich.cz.
5: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
6: V tom musí být celá liška.
7: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mámě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
8: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
7: Děkuju.
9: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
10: Jsme energie tohoto města.
11: Každý den lodí. Z Ústí do Litoměřic proplujete unikátními zdymadly a ochutnáte regionální vína Českého středohoří. Proplujete Skalním kaňonem Labských pískovců, z Děčína do Hřenska, Drážďan i Míšně. Vychutnejte si romantiku západu slunce s taneční hudbou na palubě lodí Labské plavební společnosti. Pouze s námi, každý den lodí. Více na www.labskaplavebni.cz.
12: Hledáte stabilní práci v Benešově u Prahy? Český výrobce střešních světlíků a vyvýšených záhonů Artus přijme pracovníky do výroby a expedice. Nabízíme smlouvu na dobu neurčitou, férový plat a práci v čistém, moderním provozu. Více informací získáte na webu světlíkyartus.cz.
13: Zvuk má jako hrom, Štileček kamenolom. A Mladovice taky, kamene má mraky. Pozor, pozor, dodáváme drážní kamenivo a kamenivo provodní stavby. Kamenivo zlomů Mladovice u Benešova a Štileček u Sedlčan společnosti Bez Benešov je pro vás připravené pro letošní stavební sezónu. Lomy Štileček a Mladovice. Náš kámen, vaše jistota. www.bezbn.cz.
14: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.

0: Krásný duet Mekyho Žbirky a Magdaleny Šalamounové. Tento song nám právě dozněl na Českém Blaníku. Dnes máme 1. června, takže otevíráme další měsíc. Svátek slaví všechny Laury, takže Laurinkám přejeme všechno nejkrásnější a stejně tak i všem dětem, které mají dnes svůj mezinárodní den. Ten se slaví už od roku 1949 a zároveň dnes je také Světový den mléka, tak si dejte skleničku. Pojďme si také připomenout, kdo významný se narodil v minulých letech. Z té narozeniny by oslavila Marilyn Monroe. Také pojďme připomenout, že americký herec Morgan Freeman slaví 89 let a český moderátor a bavič Karel Šíp má dnes 81. Dan Hůlka, tedy český zpěvák, ten slaví dnes 58. narozeniny a 49 je Richardu Krajčovi. Veronika Kek-Kubařová, krásná česká herečka, má dnes 39. narozeniny. Pokud slavíte i vy, pak od nás přijměte přání všeho nejlepšího a taky další české písničky. Už za chviličku Valdemar Matuška a nebo Janek Ledecký.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Vůně benzínu, řev motorů a pořádná dávka adrenalinu. 6. a 7. června 2026 ožije Kotlina Sedlčany rallycrossem, mistrovstvím zóny střední Evropy. Těšte se na napínavé souboje jezdců, bohatý doprovodný program, skvělé občerstvení a zábavu pro celou rodinu. Přijďte zažít víkend plný rychlosti, emocí a skvělé atmosféry. Rallycross Kotlina Sedlčany. Na akci své autoklub RAC Sedlčany.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
5: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
6: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
7: Zdař Bůh, horníci! 12. a 13. června si Příbram připomene historii. Čeká jí sraz horníků z celé republiky a Evropy. Těšit se můžete na koncerty na 3 stagech, průvody, slavnostní ceremoniály, dětský program, předávání ocenění a další bohatý program po celém městě. Více informací o programu najdete na hornickesetkání.cz. Zdař Bůh!
8: Seznam Fest. Už 6. června v Garbe Holešovice. Vystoupí PSH, Skyline, Lenny, ale taky Kašpárek v rohlíku a Kapitán Demo. Těšit se můžete i na živé podcasty a tunu další zábavy pro malé i velké. Přijďte s námi oslavit 30. narozeniny Seznamu. Vstupenky na webu seznamfest.cz.
9: Radio Český Blaník.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čení. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

To byl Petr Kolář, který taky úžasně zaspíval v sobotu na Blanickém konopišti. Pojďme se ale podívat, kdo nám to bude zpívat v hodině příští, tedy mezi 10. a 11. Dáme si třeba Spiritual Quintet. Na své si přijdou taky milovníci písní Marty Kubišové, dáme si její depeši. A v neposlední řadě to budou Činasky, Láska a data.

0: Zdaleka není všechno českých písniček, které máte rádi, tu bude velká spousta, tak i dál poslouchejte Český Blaník.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Sice došlo k ochlazení, ale není to tak špatné, nebojte. Dnes namíříme až 22 stupňů, i když bude zatažená až oblačná obloha, místy déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Očekávejte, že odpoledne a večer budou ale srážky od severozápadu ubývat. V noci se pak ochladí na 13 až 8 stupňů Celsia. Pokud jste zvědaví na to, jak bude zítra, tak prozradit můžu, že bude lépe než dnes. Naměříme dokonce i vyšší teploty. Místy dokonce až 26 stupňů Celsia bude polojasno. A tu a tam se objeví taky přehánky. Už za chviličku tu budou zprávy a pak pokračujeme.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna Stavebnin Dek nyní nabízí k pronájmu akovazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akovazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na dek.cz.
3: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
4: Řešení je úvěr od Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit hodně.
4: Řešení je Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
4: Řešení je Acema.
3: A co když potřebuju 20 milionů?
4: Řešení je Acema.
3: A 30?
4: Acema.
3: A 40?
4: Acema.
3: A 50?
4: Acema. Jde to i bez banky.
3: Hele, nezaseko ses?
4: Ne.
5: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
6: První probuzení na moři?
7: První selfie s delfínem.
8: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
9: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
1: Zprávy na Českém Blaníku.
10: Hezké pondělní dopoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Se začátkem června nás čeká v Česku počasí jako na houpačce. Týden přinese slunečné počasí i úplně zataženou oblohu s přeháníkami nebo bouřkami. Odpolední teploty se většinou budou držet nad 20. Ve druhé půlce týdne a o víkendu by pak mělo srážek postupně ubývat. Táborské zoo vznikne nové záchranné centrum, doplní už fungující zařízení pro chladnomilné šelmy a nově se zaměří na teplomilné druhy. To potvrzuje ředitel zahrady Evžen Korec.
11: Zařízení pro chladnomilné šelmy můžeme chovat všechna zvířata z severských oblastí, takže třeba tygra usurijského nebo pumy. Tak v tom centru pro teplomilné šelmy bude možné chovat všechny velké šelmy teplých oblastí, to znamená tygry, kteří pochází z Indie.
10: Stavba bude hotová příští rok na jaře a podpoří ji Evropská unie. Obliba letecké dopravy u českých turistů roste. Letadlo se už předloni stalo nejčastějším dopravním prostředkem, kterým se Češi vydávají na zahraniční dovolenou. A podle analytiků by se to letos měnit nemělo. Cesty se nám ale kvůli rostoucím cenám paliv letos prodraží. Tenista Jakub Menčík postoupil poprvé v kariéře do čtvrtfinále grandslamového turnaje. V osmifinále French Open porazil na antuce v Paříži nasazenou 11 Andreje Rubljova z Ruska. Poslední český zástupce ve dvouhře narazí v boji o postup mezi nejlepší čtveřici na 19-letého Brazilce Fonseku. To byly nejnovější zprávy, přejeme pohodové pondělí.

Kapela Krištof před námi a pak další české písničky, které máte rádi. Třeba chcete nějakou, kterou jste dlouho neslyšeli. Já vám v téhle hodině prozradím, jak na to. Tedy, jak si nechat zahrát písničku na přání. Do té doby ale ještě třeba Vanastovy věci, Spirituál Quintet anebo slíbená kapela Krištof. Plán na Českém Blaníku.

0: Na Českém Blaníku nám to teď nandá náš kolega Rak, který zmapuje situaci v hokeji. Teda takové shrnutí od něj se dočkáme. Takže Radku, je to na tobě.
1: Přeji krásný den. Čekání švýcarské hokejové reprezentace na titul mistrů světa ledním hokej stále pokračuje. A co více, hráči s helvetským křížem na prsou opět nedokázali v závěrečném duelu turné skórovat. Podobně jako před 2 roky v Praze, podobně jako ve Švédsku před rokem, i tentokrát před domácími diváky v Curychu. Zklamání proto bylo nepopsatelné. Švýcaři v prodloužení dokonce zaklepali i na horní tyč finské branky, ale v prodloužení rozhodl nakonec mladý finský forward Konsta Helenius, který stanovil konečné skóre utkání na 1-0 pro Finsko. Pro reprezentaci Suomi se tak jedná už o 5. titul v historii. Historickou bronzovou medaili pak vybojovali Norové, kteří senzačně udolali výběr Kanady 3-2 po prodloužení a postarali se tím o největší překvapení turnaje. Český tým obsadil konečné 5. místo. Pro Radima Rulíka se tak uzavřela před odchodem do Kladna reprezentační kapitola 3. čtvrtfinálovou porážkou po sobě. Příští turnaj budou hostit německá města Düsseldorf a Mannheim. Český tým bude mít podobnou skupinu jako před 2 lety. Vedle Kanady a Spojených států amerických se v ní střetne také s Německem, Norskem, Dánskem, Maďarskem a Kazachstánem. Další měsíce se však reprezentace začne připravovat pod vedením nového trenerského dua Zdeněk Moták a Pavel Gross. Tolik hokejový speciál Rádia Blaník. Hezký den přeje Radek Barkman.
0: Radku, díky moc, i tobě krásný den a my se podíváme, co nás tu čeká v následujících minutách. Nabídnu třeba Karla Zicha, budou tu i Eláně a nebo Marta Kubišová a její úžasná Depeše. Tak si to užijte u nás na Českém Blaníku. Dobré dopoledne.

zase lepším stávám, běžím za něčím, Bůh ví, čemu vstříc.

0: Taková krásná vzpomínka na Karla Zicha, tak to je Máš chuť majoránky na Českém Blaníku. Karel Zich by už za 10 dní oslavil 77 let. Ještě, že nám po něm zbylo tolik krásných písniček a my si je tady pravidelně na Českém Blaníku připomínáme a připomínat budeme. Za chviličku ale další české písničky, které máte rádi. Věra Martinová, Činasky anebo Dalibor Janda a Jahodový koktejl.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Chata v obci Malé Žernoseky na Litoměřicku za 1 400 000 korun, byt 2+1 v Ostravě za 3 650 000, pole v Kasejovicích na Plzeňsku za 829 392 koruny, další pole v Kasejovicích za 2 231 400 korun a ještě jedno pole v Kasejovicích za 3 422 100 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
3: Jste v částečném invalidním důchodu a hledáte uplatnění? Staňte se skladovým operátorem nebo obchodním asistentem s možností home office v rodinném zázemí chráněné dílny společnosti Velkoobchod ŠAS ve Zruči nad Sázavou. Stejní lidé, stejné starosti, možnost podnikové ubytovny. Volejte 602 217 195.
4: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Rychlart Express po celé Praze už do hodiny. Datart, partner pro vaše úspěšné podnikání.
5: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme pedalboardy, šlapadla nebo třeba wake black. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.
6: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
7: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
8: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
7: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
9: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
2: Rádio Český Blaník.

0: Taková aktuální písnička Samba v kapkách deště, tak tu jsem si já třeba zatančila včera odpoledne. A co vy, jestli pak u vás dnes prší? Pršet by mělo nakonec v průběhu celého dne napříč celou Českou republikou, ale o počasí později. Teď se pojďme podívat na to, co byste mohli udělat sami sobě pro radost. Tak třeba nechat si zahrát písničku na přání. Je to velice snadné, napište na 720 83 63 07. Napište, kterou vám zahraju, nebo komu ji zahrajeme, komu ji pošleme. Jestli máte nějaké vyznání lásky, blahopřání, a nebo třeba cokoliv, co máte na srdci, co byste nikomu chtěli sdělit, můžete to udělat i prostřednictvím éteru Českého Blaníku. A to buď to přes klasickou SMS zprávu, a nebo můžete využít WhatsAppovou aplikaci. Tam pak máte možnost nahrávat i hlasovky. Tak já se moc těším na to, co vyberete, jakou písničku si budeme hrát už za půl hodiny. No a do té doby pošlu Olympiky, anebo Ivetu Bartošovou na Českém Blaníku.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Atención, señoras y señores!
5: La Tropical Party opět roztančí Smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
4: La Tropical!
5: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
4: Yesom!
5: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
4: Awarashar!
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
5: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na
7: Firma na zážitky
5: CZ.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj. Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
11: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
9: www.projektantbudoucnosti.cz.
12: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
13: Senkor.
14: Jsme Český Blaník.
15: A najdete nás i na síti všech sítí.
14: Fotky, videa i příběhy českých písniček.
15: To vše na Facebooku a Instagramu Českého Blaníku. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
14: Český Blaník.

0: Dan Bárta a píseň Hrabuše na Českém Blaníku. 11. hodina je tu zcela přesně. A co nás čeká po ní? Třeba Jakub Smolík.
1: Potom nebuď z toho smutná, i když je to tak.
0: Jako rodinný typ se ukáže Pokáč.
2: Jsem rodinný typ, mám to rád, neruš mě do grilu.
0: A na mis dobrých nadějí se vydáme s Hankou Zagorovou.
3: Všechno se změnilo, tak dobrá, co má být, že něco skončilo.
0: A někdo z vás bude mít to štěstí, že mu budu hrát písničku na přání. A to už zhruba za 10 minut. Píšete si o ní na 720 83 6307.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: Čekejte dnes v maximech 22 stupňů Celsia. Mělo by pršet, místy se dočkáme i bouřek. Večer se nám pak ochladí a noční teploty klesnou na 12 až 8 stupňů. Zítra ale bude o něco lépe a taky tepleji. 21 až 26 stupňů, většinou jasná nebo polojasná obloha a tu a tam také přehánky i bouřky. Takže deštník sebou dnes a raději i zítra. Už za chvíli tu budou zprávy a po nich další české písničky, které máte rádi.
5: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
6: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
7: Řešení je úvěr od Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
7: Acema. Jde to i bez banky.
8: Hele, víš, kde jsem byl o víkendu? V Ďáblově pr...
9: Počkej, v čí pr...
8: No fakt, v Ďáblově pr... A víš co, můžeš se jí i dotknout. A kolem jen divočina, lesy, skály, klid jak nikde.
9: To zní hustě. Kde to je?
10: Přijeďte zdivočit do České Kanady. A třeba se i dotknout Ďáblovy prdele. Česká Kanada. Dotkněte se divočiny.
11: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
12: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
13: Zprávy na Českém Blaníku.
14: Příjemné dopoledne, jsou tady zprávy s Vladanem Hýlem. Policie při akci na omezení prodeje CBD a kratomu zajistila 86 tisíc produktů a 155 kilo kratomu. U více než 11 tisíc produktů bylo nařízeno jejich stažení z prodeje nebo likvidace. V souvislosti s kontrolami úřady uzavřely 3 provozovny a zablokovaly 25 internetových obchodů. Informoval o tom ministr vnitra Metnar. Prezident Petr Pavel se opět vyjádřil pro přijetí eura. Na pražské konferenci Revize Česká dnes řekl, že pokud by česká koruna bránila rozvoji, měl by se sentiment k ní opustit. Díky euru by Česká republika byla blíže rozhodování v Evropské unii. Úspěšná Česká republika může být pouze v Evropské unii, dodal. Karlovarský kraj hledá nového provozovatele online pohotovosti. Tu obyvatelé využívají už více než rok. Služba pomáhá řešit méně závažné zdravotní potíže na dálku. Jak vlastně funguje a pro koho je určená, přiblíží mluvčí hejtmanství Jitka Čmoková.
15: Online pohotovost je službou, která funguje bezplatně, a to v režimu 24/7, včetně víkendů a státních svátků. Využít ji mohou registrovaní uživatelé prostřednictvím chatu, videohovoru nebo audiohovoru. Není určena pro léčbu ani předepisování receptů o chronických dlouhotrvajících onemocnění a nenahrazuje pohotovosti v nemocnicích.
14: Nového provozovatele by měl kraj vybrat během června. Známe finální nominaci fotbalového nároďáku na mistrovství světa. Na konečnou soupisku se nedostali útočník Christoph Kabongo a záložníci Pavel Bucha s Tomášem Ladrou. Trenér Miroslav Koubek zúžil kádr po vítězném přípravném utkání s Kosovem, po němž mužstvo odcestuje na šampionát do Ameriky. Tolik nejnovější zprávy, přejeme příjemné dopoledne.
13: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: Krásné dopoledne vám přeje i Veronika Rážová. Posloucháte Český Blaník a já už jsem si pro vás nachystala další české kousky. Jakub Smolík, Václav Neckář anebo Slza. Ti všichni vám zaspívají právě teď.

0: Nad písničkami Jakuba Smolíka jsme se mohli zasnít i na konopišti. Vy jste se mohli zasnít i právě teď na Českém Blaníku. No a před námi už je písnička na přání.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Dobrý den, Veru, prosím zahrát Tři sestry k svátku dětí pro mého syna a vnuka a také všem dalším dětem. Děkuji a přeji krásný den, píše Karel. Takže Tři sestry ke dní dětí, to je opravdu odvážné přání. A tak jsem vybrala písničku Mexiko. Já doufám, že Karlovu synovi i vnukovi se budou líbit a stejně tak i všem dětem, pro které tuhle písničku hrajeme.
2: Písnička na přání
1: na Českém Blaníku.
3: Es un pintado a mano, el precio depende del trabajo.

0: tip.
1: Na Českém Blaníku pokáč jakožto rodinný tip, a to 5 minut před 11:30. Tak já doufám, že vy jste zase tipy na české písničky a že vám budeme dělat radost dalšími, které tu pro vás chystáme. Už za chvilku Hanka Zagorová, Michal Tučný a nebo Michal Kocáb.
2: Půjdeme na Sněžku?
3: Já chci hlavně na kolo.
4: A co ta herní krajina?
2: Jo, a taky chceme na Bobovku.
3: Babavku, babavku, babavku.
4: To nemůžem dneska všechno stihnout.
5: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
6: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
9: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
10: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kilogram jen za 59,90. Nevěříte?
11: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kilogram. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
10: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.
12: Pozor, začíná divadelní štvanice. Festival Bratří Formanů Arena letos poprvé v Praze na Štvanici. Už 10. května otvírá brácha Matěj výstavu Imaginarium. Od 4. června pak zahnízdí na ostrově naše představení Ptačí sněm a pak to vypukne. Od 9. do 25. června zaplaví Štvanici nový cirkus, akrobacie, hudba a divadlo, protože arena je otevřená všem, kdo touží vkročit do světa fantazie. To vše díky podpoře našeho generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman i za bráchu Matěje. Více na festivalarena.cz.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
16: Rádio Český Blaník.
17: České písničky, které máte rádi.

spíš mi to schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč se mě vůbec a proč vyšel?

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí. Všechno se změnilo.

0: No Name, povedz mi na českém Blaníku, naši oblíbenci také vystoupili na Konopišti. Nakonec o Konopišti si budeme zanedlouho už povídat. Pojďme se ale říct, že pro ty z vás, kteří tam třeba kapelu No Name neviděli a neslyšeli, je tu spousta možností, kdy budou vystupovat v České republice a tam si je můžete užít. Už 5.6. v Uherském Ostrohu, Přerov o den později, Velká Polom, také 6.6. Uničov, Hrušovany Night, Jevišovkou, Frýdek Místek, Holešov, Petržalka, to už je zase Slovensko, a nebo pak zpátky do Čech, Letohrad. To všechno stihnou ještě do konce června. Takže pokud máte tuhle kapelu rádi, určitě si nenechte ujít jejich vystoupení, protože i na Konopišti to zkrátka mělo grády. Před námi už jsou další české písničky, které máte rádi. Dáme si Lucii, anebo taky Lucii Bílou, spolu s Honzou Bendigem. Už za malou chvíli.
1: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
2: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
3: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
4: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
5: Atención, señoras y señores!
6: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
5: Un, dos, tres!
6: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
5: La Tropical!
6: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
5: Awarashar!
7: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
8: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: V Jisku právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
10: Co Čech, to rekordman.
11: Není nás mnoho, ale máme mezi sebou spoustu výjimečných lidí.
10: Pojďte si s námi o nich povídat.
11: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
10: Co Čech, to rekordman.
11: Na Českém Blaníku. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
10: Český Blaník.

0: Je tu pravé poledne, minuta k tomu, a tohle je Richard Miller a jeho hosté, písnička Baroko. Já doufám, že budete poslouchat Český Blaník i v nadcházející hodině, protože vás tu čekají samé pěkné české písničky, třeba Láďa Křížek a Krejson. A jejich vzdálená, taky Kapradí od Činasky.
1: Řekni mi, lásko, co po nás zůstane.
0: A dáme si i duet Heleny Vondráčkové a Jiřího Korna. Oba dva vystoupili na Konopišti, oba dva byli skvělí a jak moc, to vám řeknu už za chvíli.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes naměříme do 22 stupňů Celsia a vemte si sebou deštník, budete ho potřebovat. Večer se nám pak ochladí na 12 až 8 stupňů, takové jsou minimální noční, tedy maximální noční teploty. No a zítra přes den bude tepleji než dnes. 21 až 26 stupňů, bude jasno až polojasno, ale místy se pořád mohou vyskytnout přehánky, ojediněle i bouřky. Takže deštník nebo pláštěnku užijete i zítra. Už za chvíli tu budou zprávy a po nich další české písničky, které máte rádi.
3: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
4: Na zahradu, na terasu, Titon, Titon, dlažby, ploty, sluší všude přitom.
5: Stavebniny Bikmat doporučují moderní tvarovky VISO pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Bikmat, váš Big parťák pro každý projekt.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Příjemné poledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. 2/3 Čechů podporují znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Tu plánuje od ledna obnovit kabinet Andreje Babiše. Mezi živnostníky a podnikateli návrat EET pozitivně hodnotí polovina. Vyplývá to z průzkumu pro ministerstvo financí, který dnes zveřejnila agentura STEM. Se začátkem června nás čeká v Česku počasí jako na houpačce. Týden přinese slunečné počasí i úplně zataženou oblohu s přeháňkami nebo bouřkami. Odpolední teploty se většinou budou držet nad 20. Ve druhé půlce týdne a o víkendu by pak mělo srážek postupně ubývat. Roste zájem o dovolené s klidnějším tempem. Češi raději tráví delší dobu v dané zemi, aby její tradice a kulturu mohli poznat do hloubky. Jde o trend zvaný slow travel. A na co si dát pozor při výběru takového zájezdu, říká místopředseda Asociace cestovních kanceláří České republiky Jan Papeš.
9: U toho slow travel je mnohem důležitější také to, jaké máte zázemí s ubytováním. A tady bych asi doporučil lidem se na to přímo ptát, ať vám cestovní kancelář řekne, které to je konkrétní ubytování, abyste si to mohli na webu prověřit.
8: Češi díky slow travelu navštěvují více velká evropská města nebo ostrovy. Hned s koncem letošního šampionátu už jsou známé složení skupin pro ten příští. Jubilejní 90. mistrovství světa pořádá Německo. Češi jako šestí v pořadí putují do základní skupiny B, kde se mezi soupeři objevují oba zámořské celky ze Spojených států a Kanady, bronzové překvapení z Norska a také domácí výběr. To byly nejnovější zprávy, přejeme krásné pondělí.
7: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
0: 12 hodin a 5 minut k tomu. Krásné odpoledne vám přeje Veronika Rážová. Chystám pro vás Petru Janů, Vláďu Křížka a skupinu Krejson nebo Standu Hloška s Petrem Kotvaldem. Tady je jejich Bílá královna.

Tak to byla Petra Janů a Léta bláznivá na Českém Blaníku. Tak, pokud jste tam nebyli s námi, pokud jste 30. květen trávili třeba nějak jinak, tak nevadí, ale pojďme se podívat, jak to vypadalo na Konopišti. Tak v prvé řadě Konopiště bylo plné, celý areál amfiteátru byl k prasknutí plný fanoušků Rádia Blaník a jsme moc rádi, že jsme jako Český Blaník mohli být součástí a užít si koncerty všech interpretů. Už za chviličku si dáme Helenu Vondráčkovou s Jiřím Kornem a jejich duet Každá trampota má svou mes. Tihle dva, tedy každý zvlášť, tam také vystupovali stejně jako Lucie Bílá, stejně jako Petr Kolář, Jakub Smolík, No Name, tak ty to celé odstartovali a i oni předvedli úžasnou show. Olga Lounová to tam rozproudila, tančilo se stejně tak i u Michala Davida, u Blanické kapely, no a Dalibor Janda předvedl svůj chraplák a samozřejmě také největší hity své kariéry. Já si myslím, že nebyl jediný člověk, který by z Konopiště neodcházel spokojený, protože nejenom, že vyšlo všechno to, co se dělo na pódiu, ale i počasí bylo báječné. Atmosféra, doprovodný program, výborné jídlo, zkrátka a dobře, vy, kteří jste tam nebyli, musíte přijít příští rok. No a vy, kteří jste byli, ale nebo třeba taky nebyli a chtěli byste zavzpomínat, tak už o nadcházejícím víkendu na klasickém Rádiu Blaník máte možnost poslechnout si to nejlepší z Konopiště 2026. Tak si to nenechte ujít a mrkněte taky i na naše sociální sítě, protože tam všude je toho Konopiště plno. Tak já si myslím, že teď už to nebudu prodlužovat a dáme si slíbenou písničku od dvou interpretů, kteří tam předvedli taky úžasné výkony. Helena Vondráčková a Jiří Korn na Českém Blaníku.

0: od kapely Činasky na Českém Blaníku přesně o půl jedné. Já bych vám doporučila, abyste se zašli podívat na naše sociální sítě. A nemusíte chodit daleko, stačí otevřít Instagram nebo Facebook. Najdete nás tam jako Český Blaník a dozvíte se tam spoustu věcí o všech těch interpretech, které si tu hrajeme. Máme tam takový průřez vzpomínkami na některé písničky, na duety, předělávky světových písní a stejně tak i humorná videa, která pro vás připravujeme s mým kolegou Michalem Krusberským, který tu bude už zanedlouho a rozhodně nesmím zapomenout ani na našeho druhého kolegu Martina Císaře, který pro vás pravidelně každý pátek připravuje pořad pro všechny pejskaře. Tak to bylo něco málo o sítích, teď se vraťme k českým písničkám, které máte rádi. Už za chvilku vám pošlu Olympic, Pacific anebo Jarnu Uhlíře se Zdeňkem Svěrákem.
1: Rádio Český Blaník.

0: Petr Muk, snad se mi nestratíš. Tak Michal Krusberský je tu, snad se mi taky nestratíš.
1: Já jsem se v tom davu na Konopišti nestratil, jsem tady, neboj.
0: Seš tady, tak co ty říkáš na Konopiště, co pro tebe bylo tím nejsilnějším zážitkem?
1: No bylo to báječné určitě všechno, ale nejvíc jsem byl nadšený z Jirky Korna, protože to, co předvedl ve svých letech, no to my už budeme chodit do berličkách.
0: Ne, je pravda, že opravdu co interpret, to skvělá show, to úžasné písničky, dokonalý hlas, prostě nemělo to chybu. Ale Jiří Korn možná i tím, že tam byl poprvé, tak byl vlastně očekávanou hvězdou a když vystoupil, tak vlastně měl kampani složenou z mnoha mladistvých tanečníků a tanečnic, takže bylo i na co koukat, ale on mezi ně tak dokonale zapadal. Já jsem z toho byla úplně paf.
1: Jo, byl to skvělý a myslím, že roztančil úplně všechny.
0: Nakonec, já už jsem tady říkala, že zavzpomínat na Konopiště budou moct ti, kteří tam byli, anebo podívat se, jak to tam probíhalo, díky sociálním sítím, protože ty už se plní obsahem z toho, co se tam dělo, a to jak na Český Blaník, tak na Rádio Blaník Official, ale taky si nenechte ujít příští víkend na Klasickém Blaníku, protože tam vlastně budete moct vzpomínat na to, co se dělo na Konopišti díky hudebním ukázkám, které se pro vás připravují.
1: No, těšíme se na to.
0: Taky se na to moc těším, mám na co vzpomínat a jsem moc ráda, že jsem tam mohla být, ty určitě taky. No a pojďme se podívat teď trošičku do budoucnosti, co nás tady čeká a nemine. Za chviličku třeba Michal David, který tam taky vystoupil vlastně na konci celého konopištského programu, a bude to i kapela Krištof. No a Michal Krusberský, ten tu s vámi bude až do 18. Já se těším zase zítra. Naslyšenou.
2: Ahoj. Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
3: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: Dámy a pánové, tady Martin Stránský, věrný příznivec módní značky Pánské obleky Bandy. Rád bych vás pozval do nově otevřené značkové prodejny Bandy v galerii Harfa v Praze Vysočanech. Přijďte si užít příjemnou atmosféru a vybrat elegantní oblek již od 5470 korun. Pánské obleky Bandy.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
2: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz
3: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz

0: Zvonky štěstí a také Karel Gott a Darinka Rolincová, písnička, která vlastně vystřelila do světa show businessu právě Daru Rollins. Tak ta je za námi ve 13.00 a po 13. Petr Novák, Přátelství na Entou. Mám přátel pár. Pustíme si i Dalibora Jandu. Jako a vydáme se na hory s kapelou Opět a Radeček. Tak sorry, že mám rád hory. A budou i další české písničky, které máte rádi.
1: Stavebniny DEK přináší mega akci 6 plus 1. Vlákny vystužený, rychle schnoucí cementový potěr Weberova Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na DEK.cz.
2: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
3: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dneska máme tak trošku pošmourno a zítra bude hodně podobně. Zpočátku jasno až polojasno, ojediněle ráno s mlhami. Postupně čekáme většinou oblačno, na horách také s přeháňkami. A později večer v jihozápadní polovině Čech se také vyskytnou přeháňky nebo bouřky. Teploty půjdou nahoru na 21 až 26 stupňů a na horách naměříme maximálně 17. Tolik počasí na zítřek a s dalšími informacemi dorazil Vladan Hýl.
5: Pohodové pondělní odpoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Dneska je poslední den pro zaplacení daně z nemovitosti za letošní rok. Výjimka platí pouze pro ty, kterým finanční úřad vyměřil daň přes 5 000 korun. V takovém případě je možné ji rozdělit do dvou splátek, kdy první je splatná dnes a druhá do 30. listopadu. V případě pozdního zaplacení hrozí úroky z prodlení. S blížícím se létem roste zájem o lodě i kapitánské průkazy. Jen oprávnění pro řízení malých plavidel má v Česku přes 71 tisíc lidí a další tisíce vlastní průkazy pro námořní jachty. Více dodá mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl.
6: Průkaz vůdce malého a rekreačního plavidla má několik kategorií podle toho, jaké plavidlo chce člověk vést a kam chce plout. Pro námořní jachty vydává ministerstvo dopravy jako námořní úřad České republiky samostatné průkazy v kategoriích A, B a C. Těch je momentálně vydaných 11 235.
5: Ti, co chtějí vyrazit na vodu ještě letos, můžou. Volné termíny zkoušek zůstávají i během letních prázdnin. Předseda Senátu Miloš Vystrčil dorazil na návštěvu Tajvanu. Přivítal ho tamní náměstek ministra zahraničí. Pro Vystrčila se jedná už o druhou cestu na Tajvan. Ostrov poprvé navštívil v srpnu 2020. Cesta se koná navzdory tomu, že český kabinet pro ni odmítl poskytnout vládní letoun. Čeští bookmakeri přijali na letošní mistrovství světa v hokeji sázky za víc než 2,25 miliardy korun. Je to zhruba o 500 milionů korun méně než loni. Nižší zájem byl způsoben koncem českého týmu už ve čtvrtfinále. Šampionát zastínili dřívější zimní olympijské hry, na kterých hrála řada hvězd ze zámoří. Tolik nejnovější zprávy, mějte krásné odpoledne.
4: Rádio Český Blan.
7: České písničky, které máte rádi.
0: Ano, pondělní den, 4 minuty po 13, tak už jsme aspoň v druhé polovině dnešního dne, tak doufám, že se vám daří. My se za chvíli podíváme, jak moc je oblíbená Praha, co se týče místa pro trávení domácí dovolené. Tak o tom za chvíli, teď Petr Novák, Přátelství na Entou.

Dalibor Janda, jeden z těch gratulantů, kterého jsme si taky užili na pódium v sobotu na Konopišti. Ale teď něco zase ze života. Tak dlouho se chodí s džbánem pro vodu, no však to znáte. A své o tom ví teď dva mladí Belgičani, kteří se zasekli ve výtahu ve Španělsku. A když je přišli vysvobodit, tak jim rovnou nasadili klepeta. Oni totiž patřili do gengu, co kradl luxusní auta, falšovali dokumentaci těch aut a podobně. No a všechno to začalo tak, že policisté před domem chtěli odtáhnout právě tři luxusní auta, které tam blokovali mimo jiné také výjezd z garáží. A když šel kolem ten opravář výtahu, tak říká policistům, helejte, já tady zrovna mám nějaké cizince, tak pojďte si je zjistit, jestli to nejsou majitele těch aut. No a samozřejmě, že byli, takže hned jim nasadili klepítka, jsou v celé a asi si půjdou sednout do chládku. Ve Španělsku se to rozhodně hodí. My si je vydáme naopak na ty naše domácí hory, tady jsou pánové z kapely Opět a Radeček.

Vašek Neckář a jeho mýdlový princ ve 13 hodin a 23 minut na Českém Blaníku. A pokud se stále cítíte být dětmi, tak možná dneska taky slavíte svátek. Máme Mezinárodní den dětí a důvod k oslavám se prostě vždycky najde. Tak aspoň by to chtělo nějakou sladkost těm nejmenším a pro vás tady jsou další české písničky, které máte rádi. Za chvíli Hanka Zagorová, Turbo, anebo Lucka Vondráčková s písničkou Strach. Za malý okamžik.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.

se mi snívá, že zas dva cůbky mám.

0: Petr Nač, jsme svoji, to rozhodně jsme. A možná vás překvapí, přátelé, že hlavní město Praha je už čtvrtým rokem po sobě nejoblíbenějším krajem pro trávení tuzemské dovolené. Tam jezdíme prostě nejčastěji. Ukazují to čísla loňské návštěvnosti a druhými nejčastějšími návštěvníky Prahy jsou podle téhle agentury také Němci a třetími Američané. Za zmínku určitě stojí i turisté z Izraele a z Číny, jak říká mluvčí Prague City Tourism Klára Janderová.
1: Návštěvníci z Izraele dlouhodobě vnímají Prahu jako bezpečnou destinaci. Roli hraje také významná židovská historie. Za první kvartál však došlo k výraznému meziročnímu poklesu u turistů z Izraele, a to přibližně o 30%. Je to samozřejmě způsobeno konfliktem na Blízkém východě. Co se týká nárůstu počtu asijských turistů, tak to souvisí především s obnovenými pravidelnými leteckými spojeními, například na trasách Praha-Peking, Praha-Soul nebo Praha-Taipei.
0: No je to tak, já dodám, že Prahu loni navštívilo skoro 8,5 milionu turistů a to je rozhodně dost. Tak děkujeme za ně, že nám tady vozí penízky, které zůstávají doma, a rozhodně vám posíláme další české písničky, které máte rádi. Brontosauři, Valčíček a nebo Lucka Bílá a Pepa Vojtek zítřejší ráno.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme pedalboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.
4: Housebrand Café, per favore.
5: Sí, signora.
4: I v malém šálku lze dělat velké umění.
6: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
7: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
8: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
9: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
8: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.
10: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
11: Senkor.
12: Radio Český Blaník.

0: Tak tohle byl velmi zvučný hlas Marcely Holanové. To zvládneme a já myslím, že zvládneme i tu další hodinku s českými písničkami, které máte rádi. Lucie Alenka Dusilová, Za malý okamžik. Trošku se zasníme, bude i Jiří Bílý a písnička Neptej se. A dáme si i spojení herce a muzikantů. Luděk Nekuda a Plavci taky budou. Tak přišel den, co se zotříve, když zbyl ještě kluk. No a po zprávách budeme rozhodně pokračovat.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
3: Zdař Bůh, horníci! 12. a 13. června si Příbram připomene historii. Čeká jí sraz horníků z celé republiky a Evropy. Těšit se můžete na koncerty na třech stagech, průvody, slavnostní ceremoniály, dětský program, předávání ocenění a další bohatý program po celém městě. Více informací o programu najdete na hornickesetkání.cz. Zdař Bůh!
4: Velkoobchod ČAS ve Zruči nad Sázavou přijme do chráněné dílny skladového operátora a obchodního asistenta s možností home office. Volejte 602 217 195.
5: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší den bude ráno ještě jasný až polojasný, čekáme i mlhy, pozor na ně. Postupně ovšem přijde oblačnost a na horách také přehánky. Později večer se srážky přesunou i do jihozápadní poloviny Čech, kde se vyskytnou deště a nebo také bouřky. Teploty 21 až 26 a na horách kolem 17. Teď Vladan Hýl a další aktuální zprávy.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Příjemné pondělní odpoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Cenový strop na pohonné hmoty, který denně stanovuje stát, o víkendu opět o více než půl koruny na litru klesne. Litr benzínu v Česku zlevní o 61 haléřů na 42 korun 97 haléřů. Cena nafty pak po delší době klesne pod 40 korun za litr. Čerpací stanice ji budou moci prodávat nejvýše za 39 korun 72 haléřů za litr. Vyplývá to z cenového věstníku, který dnes odpoledne zveřejnilo ministerstvo financí. Léto přináší pro řadu studentů změny v placení zdravotního pojištění. Po ukončení školy je důležité vědět, kdo to za ně bude hradit během letních prázdnin. Více říká mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
8: Například ze středoškoláka, který na jaře úspěšně složil závěrečnou nebo maturitní zkoušku, hradí stát zdravotní pojištění i po dobu bezprostředně navazujících školních prázdnin. Podmínkou je, že v průběhu léta nenastoupí do zaměstnání nebo se nenahlásí na úřad práce.
7: Všechny změny musí student vždy své zdravotní pojišťovně včas nahlásit. Italští záchranáři vyprostili mladíka od včerejška uvázlého v jeskyni 120 metrů hluboko. Desítky lidí pracovali přes noc na záchraně mladého jeskyňáře poté, co se mu zaklínila noha pod balvanem. Po krátkém vyšetření na místě jej sanitka převezla do nemocnice. Známe finální nominaci fotbalového nároďáku na mistrovství světa. Na konečnou soupisku se nedostali útočník Christoph Kabongo a záložníci Pavel Bucha s Tomášem Ladrou. Trenér Miroslav Koubek zúžil kádr po vítězném přípravném utkání s Kosovem, po němž mužstvo odcestuje na šampionát do Ameriky. To byly aktuální zprávy, přejeme pohodové odpoledne.
6: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
0: Krásné pondělní odpoledne vám taky přeje Michal Krusberský. A než se zasníme s Lucí a Lenkou Dusilovou, tak připomenu, že v téhle hodince se vydáme také do Zlína na filmový festival. Teď už hrajeme.

0: Jiří Bílý, který původně působil také jako baskytarista v kurtizánách z 25. Avenue, ale teď solově s písničkou Neptej se. Tak a my už míříme do Zlína, jak jsem slíbil, v rámci Mezinárodního festivalu filmu pro děti a mládež se tady totiž konala tradiční dražba umělecky stvárněných filmových klapek a tentokrát vynesla skoro 4,5 milionu. Podrobnosti dodává mluvčí festivalu Kateřina Martikánová.
1: Letošní salon filmových klapek čítal 120 výtvarně zpracovaných děl. Za nejvyšší částku se vydražila klapka Zdeňka Vrby, která je poctou výtvarníkovi Jaroslavu Němečkovi a vydražila se za 180 tisíc korun. Za částku 170 tisíc korun se potom vydražila klapka přímo od Jaroslava Němečka s motivem čtyřlístku.
0: No paráda, tak děkujeme za ty vaše dary a ještě připomenu, že 66. ročník Zlínského festivalu končí už ve středu. My se ale jdeme vydávat vstříc dalším písničkám. Tereska Kendlová za chvíli a nejdřív čerstvý tatínek Miraj Navrátil s celou kapelou Chci tančit.
2: Život plne dál,

pondělní odpolední na Českém Blaníku také Tereska Krnlová. Diamanty dozněly a my vám dál budeme servírovat ty hudební diamanty. Třeba se můžete už za okamžik těšit na Karla Gotta. No jo, a taky bude Luděk Nekuda a Plavci. Tak přišel den, tak se na to počkejte, za okamžik pokračujeme.

ten podivnej tvor. Co to píská, no to je síla. Stejně zvládnem tenhle ten mač.

0: František Donát a Renesance, u všeho jsem já. A my si dáme teď další rekord.
1: Co Čech, to rekord.
0: Pepino Vaněk byl také na Konopišti, dokonce jsme od něho dostali taky jeden zajímavý dárek. Každopádně teď nabídne další blanický rekord.
2: Rádio Blaník podpořilo i zajímavou akci Nejvíc psů v restauraci. Těch psů se sešlo 82, bylo to v restauraci ve Sport Relax centru na Monínci a byl to nový zápis do České knihy rekordů, který proběhl v roce 2014. Takže gratulujeme pejskům, pejskařům, Rádiu Blaník i Monínci.
0: No, děkujeme a zítra další.
1: Co Čech, to rekordman na Českém Blaníku.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
5: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
6: Stavebniny Bikmat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Bikmat, váš Big parťák pro každý projekt.
7: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
8: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
12: Go, go, go, gorila! Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
13: Český Blaník.

0: Tohle byla Lída Nopová a taky písnička Pouhý přítel. Za chvíli české písničky, které máte rádi, po 15. hodině třeba kapela Jelen a Jana Kirchner, Co bylo dál? A co bylo dál? No dál bude taky Xindlix a Puberťák. A ještě se podíváme do Karviné z Jojo Bendy. To bude taková velká pohodička, tak si ji pojďme užít už v té příští hodině.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Zvuk má jako hrom, Štileček kamenolom. A Mladovice taky, kamene má mraky. Pozor, pozor, dodáváme drážní kamenivo a kamenivo provodní stavby. Kamenivo zlomů Mladovice u Benešova a Štileček u Sedlčan společnosti Bez Benešov je pro vás připravené pro letošní stavební sezónu. Lomy Štileček a Mladovice. Náš kámen, vaše jistota. www.bezbn.cz.
5: Na českém Blaníku.
0: Zítřejší ráno bude jasné až polojasné, i když místy se mohou vytvořit mlhy. Postupně čekáme většinou oblačno, na horách také s přeháňkami a později večer se v jihozápadní polovině Čech taktéž vyskytnou deště a přeháňky. Teploty povyskočí na 21 až 26 stupňů a na horách tam se rtuť teploměru zastaví na 17. Tolik počasí a Dominik Šmaus ví, co se dál děje, kde zajímavého.
6: Zprávy na českém Blaníku.
7: Začínají zprávy s Dominikem Šmausem. Dobré odpoledne. Cesty na zahraniční dovolenou se kvůli rostoucím cenám paliv prodraží, a to v případě využití letadla i auta. Podle cestovních kanceláří ale zájem Čechů o dovolené neklesá. Někteří turisté nicméně mění destinace nebo hledají dostupnější varianty pobytu. Letošní květen byl v Česku výrazně teplejší než ten loňský. Průměrná teplota byla 14,2 stupně a jednalo se tedy o čtvrtý nejteplejší květen za posledních 10 let. Srážkově byl normální, rozmístění srážek bylo ale velmi nerovnoměrné. Nejvíce vody spadlo v Karlovarském kraji, nejméně v Plzeňském. Za připoutání se bezpečnostními pásy zodpovídá v autě každý dospělý sám. Řidič ale musí dohlédnout, aby byly připoutané děti. V zákoně je uvedeno i několik výjimek, kdy se lidé poutat nemusí. Jaké to jsou, ví preventistka policie Monika Šindlová.
8: Jedna z nich se týká posádek vozidel ozbrojených sil a integrovaného záchranného systému. Platí také pro instruktory autoškol. Řidič se nemusí poutat při couvání. Zákon s výjimkou pamatuje i na zdravotní důvody řidičů či přepravovaných osob.
7: Pokud lékař ze zdravotních důvodů nedoporučí používání pásu, vystaví potvrzení, které musí mít člověk během jízdy u sebe. Maďarská vláda zahájí právní kroky k výměně prezidenta Sulioka. Po dnešním setkání s hlavou státu to prohlásil premiér Maďar. Sulioka označuje za loutku předchozího premiéra Orbána. Vládní strana TISA má v parlamentu ústavní většinu. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
6: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
0: A za chvíli také tematické 3 ve 3, ale do té doby Jarek Nohavice a nebo teď kapela Jelen a Jana Kirchner. Michale s vámi, tak přeju hezké odpoledne.
9: Někdy

až mě zítra ráno v pět ke zdi postaví, ještě si naposled dám vodku na zdraví, z očí pásku strhnu si to, abych viděl na nebe, a pak vzpomenu si, lásko, na tebe. A pak vzpomenu si na tebe, až zítra ráno v pět přijde ke mně kněz, řeknu mu, že se splet, že mě se nechce do nebes, že žil jsem, jak jsem žil, a stejně i dožiju, a co jsem si nadrobil, to si i vypiju. Co jsem si nadrobil, si i vypiju. Až zítra ráno v pět poručík řekne pál, škoda bude těch let, kdy jsem tě nelíbal. Ještě slunci zamávám a potom líto přijde mi, že tě, lásko, nechávám samotnou tady na zemi. Že tě, lásko, nechávám na zemi.

0: rád, tak přilož na oheň a smutek v sobě skryj. Prosím, nezapomeň, nezapomeň a žij. Na na na na na na na na na na na na mě nezapomeň a žij.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Český Blaník.

0: Věřím, že i tahle ta písnička s názvem Puberťák zazní 18.8. v Rígrových sadech v Praze, kde Xindolix taky bude vystupovat.
1: Rádio Český Blaník. 3 ve 3.
0: A protože dneska máme Mezinárodní den dětí, tak volba byla naprosto jasná. Vybírali jsme písničky, kde se děti taky vyskytují, a těch vůbec není málo. My ale začneme za okamžik s Michalem Davidem, dáme si Děti ráje, bude i kapela Olympik, Jdou, děti jdou, a do třetice Standa Hložek a Petr Kotfalt, Vrať se k dětským hrám. Tak tohle je dětský den u nás na Českém Blaníku v rámci 3 ve 3.
1: 3 ve 3 na Českém Blaníku.

0: V rámci Mezinárodního dne dětí a v rámci 3 ve 3 Standa Hložek a Petr Kotfalt, vrať se k dětským hrám. A kdo dneska na 1. června slaví vlastně svátek, co svátek, narozeniny, tak to je Richard Krajčo, který má poslední 40, přátelé, takže mu přejeme všechno nejlepší. Za rok 29. května uspořádá v rámci 50 velký narozeninový koncert v pražské O2 aréně. Už tam zbývá posledních pár lístečků, takže neváhejte. A my si ho za chvíli dáme i v písničce Život je krásný, bude kapela Krištof a bude i Vláďa Myšík a nebo slibovaná kapela Jojo Band a Karviná.
1: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy a neb kyberbezpečnost pro každého.
2: Váš bankovní účet byl zablokován, rychle klikněte sem. I takový může být podvodný e-mail, který díky AI vypadá naprosto důvěryhodně. Jak ho poznat dřív, než přijdete o úspory? To nám řekne zástupce policie České republiky Ondřej Penc.
3: Tak ano, útočníci sází hlavně na strach a časový tlak, ale žádná banka po vás nikdy nebude chtít hesla, PIN kódy nebo údaje ke kartě přes e-mail. Než na něco kliknete, zkontrolujte hlavně adresu odesílatele. Liší-li se od oficiálního webu, e-mail okamžitě smažte. A pokud jste už údaje zadali, ihned kontaktujte svou banku a policii.
2: Děkujeme a celý návod na ochranu vašich úspor najdete na bezpečnostnazelenou.cz.
4: Hele, víš, kde jsem byl o víkendu? V Ďáblově pr...
5: Počkej, v čí pr...
4: No fakt, v Ďáblově pr... A víš co, můžeš se jí i dotknout a kolem jen divočina, lesy, skály, klid jak nikde.
5: To zní hustě. Kde to je?
6: Přijeďte zdivočit do České Kanady a třeba se i dotknout Ďáblovy prdele. Česká Kanada. Dotkněte se divočiny.
7: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
8: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
9: Hledáte stabilní práci v Benešově u Prahy? Český výrobce střešních světlíků a vyvýšených záhonů Artus přijme pracovníky do výroby a expedice. Nabízíme smlouvu na dobu neurčitou, férový plat a práci v čistém, moderním provozu. Více informací získáte na webu světlikyartus.cz.
10: Český Blaník.
11: To je Blaníček.

0: Pomlčí důstojně klasici svázaní o tom, co brzy už musí se stát.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.

krásný i na konci světa. Ve sbírce básní ta nejhezčí věta, máš křídla, tak léť, cestu znáš.

0: Katka Knechtová, nějakých 19 minut před 16 hodinou na Českém Blaníku. A já teď jdu zahrát písničku 27-letému Zdeňkovi Mikulíkovi ze Šumperka, který má můj velký obdiv. Představte si, on ve volném čase, zcela bez nároku na nějaký honorář, na nějakou odměnu, čistí ulice svého sídliště Sever od plevele, od trávy, od injekčních stříkaček, od železa, prostě od všeho, co se tam v trávě nachází. Opravuje také poškozenou dlažbu. Jediné, v co doufá, že svým příkladem inspiruje i další spoluobčany k podobné aktivitě, a to zejména ty mladé, které prostě pod prostředí, ve kterém žijí, moc jako nezajímá. Tak je mi jasné, že je to trošku taková sisyfovská práce, ale děláte to dobře a já doufám, že si vaší snahy v Šumperku všimnou a někdo další se třeba připojí a budete to mít moc krásné. My vám rozhodně z Českého Blaníku za chvíli pošleme další písničky, ať už to bude Modrý pondělí od Argemy a nebo Dalibora Jandu.
1: Půjdeme na Sněžku?
2: Já tě hlavně na kolo.
3: A co ta herní krajina?
1: Jo, a taky chceme na Bobovku.
2: Babavku, babavku, babavku.
3: To nemůžem dneska všechno stihnout.
4: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
5: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
6: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
7: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
8: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
9: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
8: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.cz.
10: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival divadla Bratří Formanů Arena se letos poprvé usadí v Praze na ostrově Štvanice. Program začíná už 10. května interaktivní výstavou Bráchy Matěje Imaginarium. Arena pak naplno vypukne 9. června. A to vše za podpory generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman. Více na festivalarena.cz.
11: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Toyota Domanský. Spojení tradice s kvalitou. Praha Sever z Diby a nově Praha 5 z Todůlky. www.toyota-domanský.cz.
12: Rádio Česká.

0: Mr. Karel Gott a Lady Carnival v 16.00 a za okamžik taky Čmelák divokého byla. Dáme si i Lenku Filipovou s písničkou Nesmíš. Nesmíš už mou lásku. A bude i Vašek Neckář, Doktor Dam Didam. A taky další české písničky, které máte rádi. Za chvíli pokračujeme.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna stavebnin Dek nyní nabízí pro nájmu akovazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akovazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na dek.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Jdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší úterní den bude zpočátku s jasnou či polojasnou oblohou. Místy se mohou vytvořit mlhy a postupně čekáme na většině území a zejména na horách, taky přehánky. Později večer se vyskytnou i v jihozápadní polovině Čech, tak tam mohou být dokonce i bouřky. Teploty povyskočí na 21 až 26 stupňů a na horách pak naměříme maximálně 17 stupňů Celsia. Tolik počasí a další novinky z dnešního dne přidává Dominik Šmaus.
6: Zprávy na Českém plání.
7: Dobré odpoledne, jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Maximální ceny paliv zítra na základě rozhodnutí státu opět klesnou. Litr benzínu budou moci pumpy prodávat na nejvýš za 42 korun a 46 haléřů. Litr nafty vyjde maximálně na 39,35. Navrhovanou úpravu věkové hranice prvovoličů v obecních volbách dnes vláda odmítla. Podle novely poslanců TOP 09 se měla hranice snížit o 2 roky na 16 let. Případná úprava bydle kabinetu vyžadovala nejprve důkladný rozbor, odbornou diskuzi a vyhodnocení. S blížícím se létem roste zájem o lodě i kapitánské průkazy. Jen oprávnění pro řízení malých plavidel má v Česku přes 71 tisíc lidí a další tisíce vlastní průkazy pro námořní jachty. Více dodává mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl.
8: Průkaz vůdce malého a rekreačního plavidla má několik kategorií podle toho, jaké plavidlo chce člověk vést a kam chce plout. Pro námořní jachty vydává ministerstvo dopravy jako námořní úřad České republiky samostatné průkazy v kategoriích A, B a C. Těch je momentálně vydaných 11 235.
7: Ti, co chtějí vyrazit na vodu ještě letos, můžou. Volné termíny zkoušek zůstávají i během letních prázdnin. Stavbaři pod křižovatkou Mileta v Hradci Králové otevřeli klíčový podchod. Spojuje centrum města a univerzitní kampus s fakultní nemocnicí a největším hradeckým sídlištěm Moravské Předměstí. Lidem dnes začaly sloužit i navazující cesty a také nová zastávka MHD ve Sporovské ulici naproti sídlu záchranky. Tolik zprávy, dobré odpoledne.
6: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
0: 4 minutky po 16. hodině přidávám ještě aktuální čas. Za chvíli nás čeká písnička dnešního dne, kterou si trošičku víc rozebereme, ale těšit se můžete i na Davida Dejla anebo Lenku Filipovou. Teď divokej byl a Michal Krusbrský je s vámi.

0: Lenka Filipová na Českém Blaníku s písničkou Nesmíš, my ji zdravíme na dálku, přejeme hlavně hodně zdravíčka.
1: Písnička dne
2: na Českém Blaníku.
0: A teď si dáme zpěváka, který při vystoupeních na koncertech, třeba i na našem Konopišti, kde už byl 4x, hodně nejenom zpívá, ale i tančí, poskakuje, baví se, no je to prostě showman. Dáme si Tomáše Kluse a písničku Dokola.
3: Píseň Dokola vznikla vlastně poměrně autenticky, když moje žena odjela do Barcelony za svojí kamarádkou a hnedka z prudka z letiště začaly prostě mejdán. A já jsem ani nevěděl, jestli teda dobře přistála, nebo co se děje. A byl jsem ale ve studiu a měl jsem právě, jak ona byla pryč a děti byly s babičkou, tak já jsem měl takový ten svůj, co mám strašně rád, ten prostor pro to tvoření. Ale byl jsem zároveň zneklidněn mou neinformovaností o jejich aktivitách, takže jsem ze zoufalství opravdu autenticky napsal tady tuto píseň, že ona je pryč a já bych nejradši jel za ní a že když ji volám, tak ať mi to aspoň zvedne.
0: No, to bychom občas chtěli i po našich rodinných příslušnicích, vidíte. Tak si dáme Tomáše Kluse a vám přeju dobré odpoledne.
2: Písnička dne
1: na Českém Blaníku.

0: Ano, jak zabelel Vašek Neckář, zpívali jsme si Doktor Dam-di-dam. Teď v 16.25 na Českém Blaníku. Už za chvíli si k odpoledním činnostem pustíme třeba Marka Ztraceného, který se mimo jiné na vás těší 7. srpna, kde vystoupí na Letenské plání v Praze. Bude to další milník v jeho životě, tak uvidíme, jak to dopadne. Každopádně, kromě něj, za chvíli taky Helena Vondráčková, kterou jsme si v sobotu užili na Konopišti hezky naživo.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
3: V tom musí být celá liška. A takže je! Nabíjíme koloběžku! Mámě auto! I tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky. Děkuju!
1: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
4: Jsme energie tohoto města.
5: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
6: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
7: www.projektantbudoucnosti.cz.
8: Go, go, go, gorila! Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
9: Český Blaník.
10: To je Blaníček.

0: Tohle byli Fešáci a Michal Tučný, Sunday z hodin závaží. Pokud vy už jste si sundali boty, udělali jste si doma pohodlí po práci, tak to je rozhodně fajn a já vám k tomu všemu, co děláte, můžu taky poslat písničku na přání. Stačí, abyste si ji teď objednávali prostřednictvím SMSky a nebo hlasovkou přes WhatsApp a posílali nám své žádosti, co byste rádi jako poslouchali, komu byste to rádi věnovali, tak nám to posílejte na číslo 720 836307. To už doufám máte uloženo všichni, takže je to velmi jednoduché. A hned po 17. hodině můžeme zahrát třeba zrovna vám.
1: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
2: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
3: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
4: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
5: Zahrádkář se raduje? Kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
6: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme pedalboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.
7: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
8: Senkor.
9: Radio Český Blaník.

0: No, pořádnej vítr nám tady udělala Lucka Vondráčková, která vychovává své dva syny tak, aby byli samostatní, aby se uměli uvařit, vyprat, aby prostě jejich budoucí manželky nebyly jako otrokyně doma. A já myslím, že to dělá velmi dobře. Za chvíli od nás Michal David, Chtěl bych žít, jak se má. Taky bude kapela Olympic a Jasná zpráva. A ještě Gejzír a Petr Kotfald. A rozhodně další české písničky, které máte rádi už po 17. hodině.
1: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
2: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod.
3: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
2: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
4: Atención, señoras y señores!
5: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
4: Stres.
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
4: La Tropical!
5: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
4: Yeso!
5: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
4: Awara Shar!
6: Počasí na Českém Blaníku.
0: Ráno čekáme zpočátku jasno či polojasno, ojedinělé, pravda s mlhami, ale postupně na většině území oblačno a na horách také s přeháňkami. Později večer se v jihozápadní polovině Čech také vyskytnou dešťové přeháňky nebo i bouřky. Teploty povyskočí na 21 až 26 stupňů a na horách maximálně 17. No a teď už Dominik Šmaus, který ví, co se dál děje.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Posloucháte zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Vláda připraví nový adiktologický zákon. Minister zdravotnictví Adam Vojtěch by měl také brzy předložit návrh novely, podle které by kratom bylo možné koupit v licencovaných obchodech až od 21 let, ne od 18. Řekl to premiér Andrej Babiš. Co dalšího se chystá, prozradila ministryně financí Alena Schillerová.
9: V současnosti je kratom v sazbě DPH 12%, takže ho chceme přeřadit do základní sazby 21%. Opravdu není důvod, aby psychoaktivní látka byla ve snížené sazbě.
8: Současně je v plánu zavedení přiměřené spotřební daně. Dětský ombudsman dostal za necelý rok přes 1500 podnětů. Více jak desetinu mu poslali přímo děti. Podněty se často týkaly například rodičovských sporů, postupů škol nebo poměrů v dětských zařízeních. Institut dětského ombudsmana v Česku funguje od loňského července. Dnes začíná celorepubliková akce Motýlí půlhodinka. Zájemci se mohou zapojit do sčítání motýlů na své zahradě, na louce, v parku nebo na procházce. Pokyny najdou na stránkách motýlípůlhodinka.cz. Akce potrvá do neděle a konat se bude znovu od 13. do 19. července. České Budějovice začnou od příštího měsíce přes dopravní podnik nabízet sdílená kola. V počátku bude k dispozici 200 bicyklů, od podzimu by to mohlo být dvojnásobek. Majitelé předplatného na MHD budou moci sdílené kolo zdarma využít 4x denně na půl hodiny. To byly zprávy, dobré odpoledne.
7: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: A vy si stále ještě můžete SMS-kou objednávat písničku na přání, kterou za chvíli budeme hrát. Teď si dáme Lucku Bílou a Kamila Střihavku a pohádky je konec. Michal je s vámi.

0: Ano, na úplný závěr sobotního konopiště jsme si poslechli na pódiu taky Michala Davida, který to skvostně všechno zakončil. Teď nám zpíval písničku Chtěl bych žít tak, jak se má.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Napsal nám Jarda z Kladna, že se mu ty písničky na přání tak líbí, že by chtěl zahrát opět pro svoji milovanou ženušku Lenču a měla by to být písnička od Katapultu a Budou to oči. Tak tady je máte a já vám přeju dobré odpoledne.
2: Písnička na přání.
1: Na

vracím se k tobě za svítání a vážně nevím, co bych řekl. Je to jak u soudního zasedání, je to jak před porotou bez plavek. Spěchal jsem domů.

0: Petr Jandan, kapela Olympic a Jasná zpráva. Právě teď na Českém Blaníku. Za chvíli budeme poslouchat Karla Gotta, Věrku Špinarovou, a nebo si taky pustíme písničku Víc než přítel od Karla Černocha a Filipa Brabce. Pokaždé, když tu písničku slyším, tak si okamžitě vybavím to stvárnění, které jsme viděli v televizi v pořadu Kouzelník, že jo? Tak to si dáme za malý okamžik.
1: Nenechte si ujít výprodej Visku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Visk Scandinavian Sleeping and Living.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
2: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
1: CZ.
5: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
7: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.

0: někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý hled.

0: Kapela Tým a Palo Habera, který už se těší, až se rozjede další řada Superstar. Teď mám na těba chuť. Tak přátelé, hokejový šampionát je za námi, víme, že mistři jsou Finové a už taky skončilo mistrovství republiky ve skládání puclí, které se konalo v Ostravě. V soutěži čtyřčlenných družstev vyhrál zlatou medaili tým Cvak Cvak. A jak moc je to těžké, to už popisuje jeho opora Jana Ondroušková.
1: Samozřejmě záleží na tom konkrétním pucli, jak to rozhodíme, ale určitě prostě víme, kdo je lepší třídič, kdo lépe skládá větší plochy, kdo lépe skládá obrázky. Opravdu jde o to, že my jsme se hodně dobře znali, hodně dobře připravili a myslím, že ten výsledek to dneska přinesl. My většinou skládáme ve stoje, takže jsme opravdu jako předkloněný, takže když je třeba někdo po nějakém sestřihu nebo něco, tak to je úplně jiný, než když má dlouhý vlasy jenom v culíku, takže opravdu jako musí mít nachystaný všechno.
0: No prosím, není to žádná sranda. Já teda ještě doplním, že Janin tým složil dvoje pucle z 500 a tisícovky dílku za hodinu a necelé 4 minuty. Navíc Jana vyhrála i v soutěži jednotlivců, takže je to taková aktuálně dvojnásobná mistryně republiky. Tak gratulujeme ještě jednou a vám za chvíli hrajeme Marušku Rotrovou a bude také slibovaný gejzír Petra Kotfalda.
2: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
3: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva, malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
4: Atención, señoras y señores!
5: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
4: Stres.
5: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
4: La Tropical!
5: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
4: Awarashar!
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
8: Rádio Český Blaník.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Řekni, kde ty kytky jsou? Co se tady mohlo stát? Řekni,

Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát.

0: Janek Ledecký, Žentour a Proklínám, 18.00 a po 18. také vaše Neckář. Ano, pustíme si i Hanku Zagorovou. A bude i Robin Mooda, Eva Burešová, Jsme jaký jsme. A další české písničky, které máte rádi, v těch budeme pokračovat.
1: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na vaillant.cz.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
3: Zažijte Japonsko v Botanické zahradě Praha. Navštivte festival bonsai a japonské kultury od 5. do 14. června v Pražské Troji. Čeká vás přehlídka nejlepších bonsai od předních českých i evropských pěstitelů, bohatý doprovodný program plný vůní, chutí i tradic Japonska. Botanická.cz.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítra budeme mít ráno jasno či polojasno, jen výjimečně se vyskytnou mlhy a postupně čekáme většinou oblačno na horách také s přeháňkami. Později večer v jihozápadní polovině Čech se vyskytnou další přeháňky a místy i bouřky. Teploty povyskočí na 21 až 26 stupňů a na horách naměříme maximálně 17. No a teď ještě jedny zprávy, které připravil Dominik Šmaus.
5: Zprávy na Českém Blaníku.
6: Hezký podvečer, jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Česko zažilo letos už druhý vrchol půdního sucha. Dva nejhorší stupně zasahovaly v sobotu zhruba polovinu území a alespoň nějaký stupeň sucha se projevoval všude. Včerejší a dnešní deště ale situaci výrazně zmírnily. Meteorologové navíc očekávají tento týden další srážky a tak by mělo nejhorší sucho minimálně dočasně na většině území ustoupit. Uvedli to tvůrci projektu Intersucho. Zájem o dovolenou s klidnějším tempem roste. Češi raději tráví delší dobu v dané zemi, aby její tradice a kulturu mohli poznat do hloubky. Jde o trend zvaný slow travel. Na co si dát při výběru takového zájezdu pozor, říká místopředseda Asociace cestovních kanceláří České republiky Jan Papež.
7: U toho slow travel je mnohem důležitější také to, jaké máte zázemí s ubytováním. A tady bych asi doporučil lidem se na to přímo ptát, ať vám cestovní kancelář řekne, které to je konkrétně. Ubytování, abyste si to mohli na webu prověřit.
6: Češi díky slow travel navštěvují více velká evropská města nebo ostrovy. Prezidentský pár bude zítra a pozítří na návštěvě Zlínského kraje. Petr Pavel a jeho žena Eva by měli zavítat do Zlína, Vizovic nebo Valašských Klobouk. Čekají je setkání se studenty, představiteli samospráv, podnikateli i občany. GIBS prověřuje úmrtí v plzeňské věznici. Vychovatel na úklid podle novinek.cz třem odsouzeným z Ukrajiny rozlil do plastových lahví dezinfekční roztok, který vypili. Všichni skončili v nemocnici. Jeden vězeň tam po několika dnech zemřel. Tolik zprávy, hezký večer.
5: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: 4 minutky po 18. Než se s vámi taktéž rozloučím, tak vám rozhodně popřeju krásný večer. Pozdravím všechny Laury, které dneska mají svátek a nabídnu za chvíli třeba Hanku Zagorovou, Jirku Schellingera a nebo Františka Nedvěda. Teď Oceán a Ráchel a Michal Krusberský se na vás těší zase zítra odpoledne.

0: Hausbrand Caffè, per favore?
1: Sì, signora.
0: I v malém šálku lze dělat velké umění.
2: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
3: Zdař Bůh, horníci! 12. a 13. června si Příbram připomene historii. Čekají sraz horníků z celé republiky a Evropy. Těšit se můžete na koncerty na třech stagech, průvody, slavnostní ceremoniály, dětský program, předávání ocenění a další bohatý program po celém městě. Více informací o programu najdete na hornickesetkání.cz. Zdař Bůh!
4: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5 999 korun. Koupíte na senkor.cz.
5: Senkor.

0: Biochiskiej Baník.
1: Já kdysi s Úsvitem ti říkal častokrát, že si mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně, jenže nesmíš to tak brát.

od těch dob jsem vždycky hlídal, ať kamkoliv jsem jel. Nestojí-li u patníku.

0: písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
3: Pozor, začíná divadelní štvanice. Festival Bratří Formanů Arena letos poprvé v Praze na Štvanici. Už 10. května otvírá brácha Matěj výstavu Imaginarium. Od 4. června pak zahnízdí na ostrově naše představení Ptačí sněm a pak to vypukne. Od 9. do 25. června zaplaví Štvanici nový cirkus, akrobacie, hudba a divadlo, protože Arena je otevřená všem, kdo touží vkročit do světa fantazie. To vše díky podpoře našeho generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman i za bráchu Matěje. festivalarena.cz.
4: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
5: Copak se to stalo, něco se nám zdálo.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.

0: Zvuk má jako hrom, Štíleček kamenolom. A Mladovice taky, kamene má mraky. Pozor, pozor, dodáváme drážní kamenivo a kamenivo pro vodní stavby. Kamenivo zlomů Mladovice u Benešova a Štíleček u Sedlčan společnosti Bez Benešov je pro vás připravené pro letošní stavební sezónu. Lomy Štíleček a Mladovice. Náš kámen, vaše jistota. www.bezbn.cz
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
3: Byl to Shane.
4: Byl to Shane.
2: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýstu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Prý zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Prý strašlivě se začal smát, když slyšel jméno Shane.
3: Byl to Shane.
4: Byl to Shane.
2: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
3: Byl to Shane.
4: Byl to Shane.
2: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
3: Byl to Shane.
4: Byl to Shane.
2: Měl šaty z módy, vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pak, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
3: Byl to Shane.
4: Byl to Shane.
2: A v salůnu tou dobou rýt se svojí bandou pil. Ten rýt jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako hřeholník muž toho jména Shane.
3: Byl to Shane.
4: Byl to Shane.
2: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vlez. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli 6 poctivej ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Reedův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane.
3: Byl to Shane.
4: Byl to Shane.
2: Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si polohu, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.

0: Rádio Český Blaník.
1: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
2: A přichází do mě žít nebo
0: písničky, na kterých jsme vyrostli.
1: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi. To jsou tři české písničky na jedno společné téma.
0: Od pondělí do pátku vždy po 15. hodině.
1: Tři ve tři
0: na Českém Blaníku.

lásku, si pro mne vším, lásko. Má luční studánka, růže i sasanka, jedině ty, lásko. Nikdo než ty, lásko, si pro mne vším, lásko. Milá jak pěkná.

0: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz
3: Český Blaník.
4: To jsou

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Můj život v představách často je smyšlený a těžko se mi žilo bez lásky, bez ženy. A teď už jsem prohlédl se vším, jsem smířený. Pro mě místo v koupelně zbylo jen na zemi. A všechny mý věci jsou v komínku složený. A po nocích koběš mě jak stádo splašený. A sleduješ kuchařky

neměl. Na mapě města malý jsou jak blechy, už vím, jak daleko jsou jižní Čechy. Směju se tomu, když počítáš tří, ty tvoje monology nekonečný, všechny ty fobie, stavy a nálady.

0: Lucí a Seferukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
4: Konopiště 2026.
5: Koncert pro všechny bezva lidi. A zároveň oslava našich narozenin.
4: Buďte u toho s námi.
5: Vstupenky na webu radioblaník.cz.

tak už to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: ta trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.
1: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
2: Český blaník.
3: To jsou české písničky, které jste už dlouho neslyšeli.

0: celý den jenom české písničky, které máte rádi. Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.

0: navždy toužím zbohatnout.
1: Píseň o Frantovi Šiškovi, který šel do milionáře. U nás v domě říkají mi Ferda Šiška, bo už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kelly něco neví, nebo když je na co levy, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá tešan, jak tam nervy teču. Všecko jsem to viděl hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. No a už mě kurva ke stolečku vleču. Všech to začal taky malým interview, co prirobíme si kuřím a co piju. Tak jsem řekl, co jsem řekl, on se evidentně leknul a už začali blíkat světla ve studiu. A už začali blíkat světla ve studiu. První otázka pri, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl podle hlasů nevyspali, asi zase celou šichtu chlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám přítel navalí. To je tak, když se vám přítel navalí. Moju staru zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tedy nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí, buď to je to za azáce luční kvítí, nebo za mě na svoje struny, tu jde kurně o koruny, a já stejně jak na začátku jsem v žiti. A já stejně jak na začátku jsem v žiti. Všech tam zatím mával ty myslími čísly, tak si říkám, Franta napísá mysli, jaké tudy saky paky, obrátíš se na diváky, však tu zatím za ty prachy jenem kysly. Však tu zatím za ty prachy jenem kysly. Sám jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj v obecenstvu možu sedět volí, 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Co není to, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká, říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem v gaťách naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny, a já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu, končím hru a beru tisíci korunu. Čech se jenom chytnul stolu, obočí mu spadlo dolů, no a už se modryku podlaze sunul. První třídu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu, valím kity, a ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek pro chudé, bo Ostrava je region rázovity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek pro chudé, bo Ostrava je region rázovity.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval, chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Dnes ráno, když bylo půl,